0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Jde na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No a teď ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: Řekni toho Boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naši děti.
6: No tak to.
2: No my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte.
4: Buď to uznalý.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
6: Obě
3: jsou.
6: Aha, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel.
8: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte moc solisovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám,
4: když
6: jste udělali ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: ježiš. To je krása, když jste to znali teda.
7: Prosím tě, prosím.

0: Jak
1: ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
2: No jo, no, my
1: a on, ale, a vy, vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
4: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel, manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
4: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o tři hodiny.
2: Jak to o čtyři? Tak co?
4: Ne, o tři.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o čtyři hodiny to bylo.
5: Nevím, o děti teď už nevím.
4: Já si to přece
2: ale mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
5: Ale já to jadok se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
5: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Budeme na svatební cestu a jim budete upírat tři nebo čtyři hodiny. No prostě
2: ne, čtyři hodiny, já vím, že... Oni
6: prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu tři hodiny, čtyři hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete, tam
6: budete slušné. Ale no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
2: porazte. Dokonce to.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
8: Režie Jaroslav Papoušek dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to i jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
9: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
8: To jsou ty milionářské rozmary.
9: Jo, tak, no jo.
8: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
9: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho jo. Auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
8: Ty hubneš do plavek.
9: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
8: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
9: Ano.
8: Že jo, no.
9: A byla tam Naďa, jaký jsou
8: ty,
9: pán Bůh?
8: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
9: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
8: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
9: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
8: Jo,
9: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
8: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
10: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
4: Hezký, mladí do Českého rozhlasu,
3: ano,
4: to je úžasný.
3: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
3: Dobře,
4: děkujeme, dobrý den.
3: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
6: dobrý
3: je?
6: Den.
4: Zdravíme, dobrý
6: pan
4: den.
6: Pan zadebník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
3: Dobře.
6: To bylo nějaký dětko.
3: Ano, ano, poslouchají no. Všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
7: Tady pejskař ze Dvora Králové.
4: Dobrý den.
7: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
3: Ano.
7: A dáme si Cizleroviny.
3: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
8: Jirka Kladno, dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Já bych prosil Homolkovi.
3: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Alečko
5: dobrý
3: nebo
5: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přál bych si Bčko, děkuji.
4: Děkujeme taky.
3: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepí. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to pověz se tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej, jo, Čech, a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň se lek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pána, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
3: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
4: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
3: Ano,
4: já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
3: Punčošky.
4: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
3: Kdy dělali bušku?
4: Bylo to, jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
3: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
4: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
3: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
4: Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
3: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
4: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
3: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
4: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
3: a vyšvihneš
4: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
3: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
4: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako, ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojala, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
3: To je kompozice.
4: To je kompostice. Ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
3: jako
4: na to.
3: Jako Pilarová na hnoji.
4: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
4: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
3: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme moc a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu půjde ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musí do úst.
3: Jo, to ano, web.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: Potom zapít pivem.
1: Jo,
5: dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedá.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je prostě
1: nějaký ten regionální
3: ano,
1: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říká, co to říkám, říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence, tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže mm-hmm. Musí k tomu
3: jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A
3: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo. Samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, na zahradě,
3: no,
1: v práci?
3: V kuchyni, na zahradě,
1: je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulkova filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 01 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme.
3: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
2: Tělo.
4: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
2: Co grilujete vy?
4: Ano, a kde bydlíte?
2: Teplice.
3: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
4: Stavíme se, tak, výborně, ano.
3: Pro Oldřicha Nového.
2: Ano.
3: Hezký víkend.
4: Taky,
2: o grilování. Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady Blanka.
4: Dobrý
5: já
4: den.
5: Dávám Alešku.
2: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
2: Taky Ačko.
4: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
7: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
2: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
8: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
9: Tlusťochu, buřte.
8: Ne.
9: Čuňas je
8: ne.
9: Dobrý.
8: To je běžná praxe.
9: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
8: Ano.
9: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
8: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
9: Nebo je po neboštíku svině dcera.
8: Co to otočil,
9: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
8: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
9: není své hubě macechou.
8: Ano.
9: Nebo macochou, jak to do něj podal.
8: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
9: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
8: Prosím?
9: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
8: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, no. Má čelo až na lopatky.
9: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne žulu.
8: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
9: To je pěkný. Má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
8: Ano.
9: To se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
8: Tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
9: Mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
8: Ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak.
9: Jo.
8: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
9: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
8: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
9: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
8: Ano.
9: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na 3 patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
8: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
9: A na ty?
8: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
2: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
2: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
2: Jo, jo, pokud je to zjeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
2: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
2: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se to musí
2: pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší je, že v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
2: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybráno posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
2: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
2: on vždycky stál, pamatuješ si to?
4: No,
2: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak
4: ano,
2: jednou rukou.
4: On měl tak jako
2: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
2: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy. Mm-hmm. A vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý for nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslík, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Energetici obnovují dodávky elektřiny na jihu Čech. Už 80% domácností má elektřinu zpět. Po včerejší nehodě autobusu u Boršova nad Vltavou je 13 zraněných. Čeští fotbalisti porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Na jihu Čech očekávejte zpočátku hodně oblačnosti s možností srážek a teplotami do 20 stupňů. Jsou tady první červnové jihočeské zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Západní polovinou Česka se odpoledne přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde bylo kvůli polámaným stromům a větvím víc než 10 000 domácností bez proudu. Do večera se energetikům podařilo elektřinu vrátit 80% domácností. Ještě kolem 22. hodiny ale bylo bez proudu zhruba 1800 odběratelů, říká mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
3: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovo-Svinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě, například v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobrsbergu, který leží nedaleko Slavonic. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat k břehu. Při včerejší srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Nehoda se stala v části jižní tangenty na silnici 143 za silného deště. Jedna žena má vážná mnohačetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce, ostatní jsou zranění lehce, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kavková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Pacienty přijali nemocnice v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Podle policie v autobuse i osobním voze cestovali cizinci. Silnice byla několik hodin uzavřená. Těžba dřeva v loňském roce klesla zhruba o 6%. Nejvíce dřeva se vytěžilo v Jihočeském kraji, víc než 15% celkové těžby. Do úbytku vytěženého dříví se promítlo meziroční snížení nahodilé těžby, ke které se většinou přistupuje kvůli způsobení škodlivých činitelů, jako jsou hmyzí škůdci, houbové choroby nebo vítr a námraza. Poklesla taky zalesněná plocha, a to téměř o 22%. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Sport. Čeští fotbalisti vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat. Pokračuje Koubek.
4: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se proto podepsali.
2: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hlavní tah z Jindřichova Hradce k dálnici D3 je až do začátku letních prázdnin uzavřený mezi obcemi Pleše a Újezdec. Objíždí se po úzké klikaté silnici přes Nítovice a Drahov. Dávejte si tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsou 4 hodiny a k tomu, je 5 minut a k tomu už také, ne 4 minuty, ale už také 5 minut. Takže 5 minut po 5. hodině posloucháte 1. června Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno a hezký nejenom den, i celý týden přeje ze studia Luboš Voráček.

Petr Spálený nespíval 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je 1. června, ten dnešní den už je 52. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Laury. Laura je zřejmě domáckou variantou jména Laurentina, ženského protějšku k Laurentinovi. Česká podoba tohoto jména je Vavřinec. Jméno tedy snad pochází od slova Vavřín. Jméno se také mohlo původně znamenat obyvatele římského města Laurentum. Tak Laurám k svátku všechno nejlepší. Právě 1. června roku 1259 byl založen Vyšebrodský klášter. Klášter založil před 767 lety Vok I. z Rožimberka po předchozím jednání s cisterciáckou generální kapitulou. Fundace byla potvrzena pražským biskupem právě 1. června téhož roku, tedy roku 1259. Tento den byl také vysvěcen klášterní kostel ve Vyšším Brodě a je považován za datum za založení kláštera. Vok I. z Rožimberka novému klášteru tehdy také zároveň daroval pozemky okolo, včetně osady Vyšší Brod, tehdy známé pod původním německým názvem Hohenfurt. V roce 1817, 1. června, český konstruktor a vynálezce Josef Brožek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze. V roce 1953 byla v Československu vyhlášena měnová reforma. O rok později, v roce 1954, legendární český sportovec Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 km pod 29 minut. A ještě vzpomeňme rok 1983. To tehdy automobilka Škoda podepsala smlouvu s italskou designerskou společností Bertone o výrobě automobilů Škoda Favorit. Bertone je autorem vnějšího designu, karoserie a také interiéru. 1. června roku 1810 zemřel rodák z Hluboké nad Vltavou Jan Pavel Veselý. Byl to houslista a hudební skladatel žijící v zahraničí. V roce 1942 byl popraven Vladislav Vančura, spisovatel, kterému bylo 50 let.

58. narozeniny má Daniel Hůlka, známý to herec a zpěvák, a ještě mladší je Richard Krajčo, herec a zpěvák, tomu je dnes 49 let. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, tak tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 12 stupni Celsia a na horách mezi 12 až 9 stupni. Přes den nás čeká zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a také s ojedinělými bouřkami. Později odpoledne budou od západu srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který později večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré, večer se budou mírně zhoršovat a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A už se také podíváme hned po ránu na SMSky, které nám od vás přichází. Budu to brát, jak to přišlo. Ta první přišla z Kamenice nad Lipou, kde je zataženo po dešti a 13 stupňů. Pohodové pondělí přeje Věra. Věro, děkujeme. Do Kamenice nad Lipou přejeme také hezké ráno. Ale mám tu také SMSku z Vyššího Brodu, kde je skoro zataženo a 14 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, i do Vyššího Brodu zdravíme. A přišla i zpráva ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi jsou černé

0: Dne mraky, 8 stupňů a mírný vítr. Včera byla prudká bouře a déšť. Pěkný den přeje všem dnes Josef. Josefe, děkujeme a do Zduchovy také přejeme hezké dny.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Zlatodůl Roudný na Benešovsku byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších dolů v Evropě. Připomíná to naučná stezka od letošního května, ale také geolokační hra, kterou vám představíme za chvilku ve vysílání, ale ještě předtím bude hrát kapela Elán.
2: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: bývalém zlatém dole Roudný na Benešovsku můžete hrát novou geolokační hru, která se jmenuje Důl nad zlato. Ta vás provede po místech, ve kterých se od středověku těžil tento drahý kov. Hra v mobilním telefonu je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je v celé České republice kolem 400.
1: Teď stojíme v Roudném před budovou, kde je přímo uvnitř šachta Aleška.
2: Michal Nekl, geolog Geoparku kraje Blanických Rytířů, nám jde tedy představit novou geolokační hru.
1: Je to hra, která patří mezi Skryté příběhy, to už je poměrně zavedená značka. A my jsme připravili nový skrytý příběh, který se váže k lokalitě Roudný u Vlašimi.
2: A my máme pro ty, kteří sem dorazí, i malou ochutnávku toho, co se jim bude ozývat při té hře na jednotlivých zastávkách. Hrou provází náš nejvýznamnější geolog František Pošepný, který žil v 19. století a byl prý známý svojí trochu nerudnou povahou.
3: Vedeme s kolegy spor, tedy spíše já, s celou geologickou obcí. Já totiž nesouhlasím s všeobecně uznávanou teorií, že zlato... Ale co zas budu ztrácet čas?
4: No toto profesor Pošepný netuší, že jsme zde proto, abychom mu pomohli.
2: Víc už prozrazovat nebudeme, ale pro ty, kteří neznají geolokační hry Skryté příběhy, bychom měli asi vysvětlit, jak přesně to funguje. A to nám řekne autorka hry Důl nad zlato Lucie Palonciová.
5: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady.
2: A my s Michalem Neklem se teď ještě vydáváme dál po stezce.
1: Nacházíme se u šachty Václav a také v blízkosti laboratoře. Přímo na místě byla testovaná zlatonosná ruda.
2: A tady jsou tak volně položené různé střepy.
1: Tady v okolí staré laboratoře se dají najít zbytky takových keramických kalíšku a ty sloužily právě při rozborech k těm analýzám, takže návštěvník si může tady zkusit nějaký vykopat.
2: Klasická naučná stezka v lokalitě Roudný má 4 kilometry, geolokační hra je o něco kratší. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Boniem střídá Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Akcionáři by měli řešit i výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Psychiatrická léčebna v Červeném dvoře na Českokrumlovsku si dnes připomíná 60 let fungování. Je jediným zařízením v Česku, které se věnuje výlučně léčbě závislostí. Původně se starala pouze o alkoholiky. Od 90. let k nim přibyli i lidé závislí na drogách nebo hracích automatech. V současnosti je kapacita léčebny 103 lůžek. Ročně absolvuje terapeutický program v léčebně až 750 pacientů. Finští hokejisti jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Dechový orchestr Václava Klaboucha dnes vystoupí v rámci festivalu Zush Open v Kaplici na Českokrumlovsku. 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol nabídne hudební zážitek od 17 hodin před kulturním domem. A počasí. Zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty maximálně 20, na horách 15 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava silnice komplikuje jízdu na trase z Jindřichova Hradce do Dačic. Silnice 151 je uzavřená ve Valtínově. Objíždí se přes Strmilov. Práce mají být hotové do konce července. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné 1. červnové ráno. Kapli svatého Antonína u Vyskytné na Jihlavsku na jaře jenom těsně minul velký požár. Vedení obce se proto rozhodlo památku preventivně chránit. Jak? Tak na tuto otázku uslyšíte také odpověď reportáže za chvilku. Teď necháme zaspívat Michala Hrůzu. Píseň pro Emu. Dobré ráno.
3: Jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: 4,5 minuty před 6:15 se teď podíváme na Jihlavsko. Místo svíček, práh kapličky svatého Antonína uvyskytné nad Jihlavou, zaplnily květiny. Obec totiž k památce umístila cedule, které zakazují rozdělávání ohně a také zapalování těch svíček. Místní mají strach z požáru, který naposledy zasáhl okolí kaple na jaře.
1: A tam se někdy, když takhle jdu zpátky, tak třeba si tam sednu chvíli se psem, jo, nebo to, ale jako určitě bych to nezapalovala. No.
2: Irena Kalná prochází kolem kaple svatého Antonína jen, když venčí psa. To Hana Postřihačová vídá lidi, kteří u ní zapalují svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o třech párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny. My, jak jsme tady, tak dvakrát nejméně za den to tam kontrolujeme se psem. Tak když se to převrátí, když by, tak to spadne na ten kamen a nic se nestane.
2: Poslední požár v blízkosti kaple likvidovali hasiči na konci března. Podle jejich krajské mluvčí Petry Musilové se vyšetřovatelům přesnou příčinu nepodařilo zjistit. Bezpartijní místostarosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek navíc upozorňuje, že problémem nejsou jen svíčky. U kaple lidé zapalují i táboráky.
4: První, druhý, třetí, čtyři ohniště. No. Jenom tady z jednoho místa, co stojíme, jo. Tak vidíme. A teda to čtvrté je teda opravdu jako těsně vedle lesa.
5: Jako je to ohromný riziko, protože on si to nikdo z těch lidí jako asi snad neuvědomí, když to zapálí. Jo? Notabene tady nemáte vodu, takže když se to náhodou rozhoří, tak to nemá čím ani jakoby zalít. Jo?
2: I to byl důvod, proč nechal v okolí památky nainstalovat zákazové tabulky.
5: Ta kaplička by přišla v ní věč a to nechceme, takže proto jsou tady je teďka deska, kde je napsáno, že je tam naprostý zákaz umisťování hořících hřbitovních svíček. Samozřejmě, že to není jediná cedulička, která tady kvůli tomu vznikla. Další cedule.
4: To je tamhle ta.
5: Ano, to je tamhle ta naproti.
4: Pár metrů od kaple.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní. Už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
2: Dalo by se říct, že věřící nebo lidé, kteří sem se chodí modlit, tak vyměnili svíčky za květiny.
5: Ano, dá se to tak nazvat a je to jenom dobře.
2: Zákaz rozdělávání ohně by měl u kaple platit bez omezení. Vztahuje se tak i na 14. června, kdy se tam bude konat poutní mše svatá. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15 a k tomu minuta a 3/4 přichází informace o počasí. V noci bylo zataženo s přeháňkami a nebo občasným deštěm a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 12 stupni, na horách bylo 12 až 9 stupňů Celsia. Přes den nás čeká zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Později odpoledne pak budou od západu srážky ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 a na horách bude dnes 12 až 15 stupňů Celsia a vát by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Později večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré, večer se budou mírně zhoršovat a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, v úterý, bude přibývat oblačnosti, budou srážky, večer. V první polovině dne bude zítra převážně polojasno, v noci a kránu ojediněle s mlhami. Později odpoledne bude přibývat oblačnosti a večer se místy budou vyskytovat přeháňky. Ojediněle se mohou zítra vytvořit i bouřky. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 12 až 8 a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý jižní až jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který se pak později večer bude měnit na západní a bude zesilovat. To bude zítra. Teď zpátky k dnešnímu dni. Dívám se na SMSky, přišly další zprávy. Tentokrát je SMSka z Kaplice, kde je po včerejším vydatném dešti zataženo a 15 stupňů. Píše a hezký den přeje Květa. Květo, děkujeme, do Kaplice zdravíme. V Plané nad Lužnicí je 12 stupňů, oblačno, po dešti, mírný vítr. Všem hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Větřín, kde je 15 stupňů mírně pod mrakem. Zdraví Zuzka a Honza. A dva pejsci ještě. Tak děkujeme celé rodině do Větřín také a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V kongresovém centru v Prachaticích dnes pořádají setkání s hercem Ondřejem Vetchým. Začínají nebo začnou v 19 hodin. Na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku jsou stále k vidění obří pískové sochy. Letošní téma je Otava plyne, písek tvoří. V Českých Budějovicích dnes začíná 19. ročník venkovní výstavy uměleckých děl profesionálních sochařů Umění ve městě. Slavnostní uvedení festivalu bude pak 4. června od 18 hodin na Havraním náměstí. Ve foaje píseckého kina Portage je ode dneška výstava výtvarných prací absolventů Akademie vzdělávání 3. věku. Otevřeno má vždy půl hodiny před filmovou projekcí. Den pro děti a dospělé od 15 hodin pořádají u Českobudějovické sportovní haly. Vyzkoušet si můžete lezeckou stěnu, tanec, divadlo a také vědomostní hry. V Českých Budějovicích se dnes ale můžete podívat také do domů a dvorků měšťanských domů, které nejsou veřejnosti obvykle přístupné. Sraz je v 16 hodin a 30 minut u Samsonovy kašny. Ještě jedna pozvánka do Českých Budějovic. Profesor na záletech, tak to je veselohra, která začne v 19 hodin ve farní zahradě Českobudějovického kostela Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října. A dnešní představení je benefiční.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: U Netolic se při silných bouřkách pravděpodobně vyskytlo malé tornádo. Koaliční lídry čeká večer další pravidelné jednání. Opravené hřiště Kolpík na sídlišti Vltava nabízí nové herní prvky v Českých Budějovicích. První červnový den chystá na jihu Čech zpočátku zatažené počasí, později ubývání mraků a teploty jen do 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Při včerejších bouřkách se u Netolic na Prachaticku pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Vyskytovat se mohlo v pásmu od Netolic až po Čakov. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a je se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
2: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V jižní části Chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Heničensk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Čerhnivskou oblast zůstalo 40 000 lidí bez elektřiny. Hřiště Kolpík na českobudějovickém sídlišti Vltava se dočkalo nového kabátu. Jde o prostor poblíž mateřské školy Jezerská. Je rozšířené a opravené. Slavnostní otevření naplánovalo město na dnešní 10. hodinu dopolední. Lidé budou moct využívat nový zvlněný okruh pro jízdu na kole nebo koloběžce, venkovní posilovnu, zahrát si kopanou nebo stolní tenis. Jak informovala mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, přibyly taky nové lavičky, stojany na kola i zastínění.
1: Sport.
2: Česko má po třech letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Seville dvojka bezkormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli druhé loni ve Švýcarsku.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody v tuto chvíli hlášené z jihočeských silnic nemáme. Na Strakonicku je uzavřený průtah Česticemi, to je trasa ze Strakonice do Vacova. Osobní auta jezdí po místních komunikacích, nákladní musí objíždět přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posekat trávník, natřít venkovní dřevěný nábytek a pořádně vygruntovat pokoje. Do letních prázdnin zbývá už jen měsíc a na jednu z hlavních sezon roku se připravují také hoteliéři na Šumavě. A přímo do srdce Národního parku se podíváme za pár minut v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to v pondělí 1. června. Tak dobré ráno a hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

0: Za měsíc začínají letní prázdniny a hotely a také penziony na Šumavě si připravují na hlavní sezónu. Zájem hostů je podle provozovatelů velký, obsazenost ale zatím není všude stoprocentní. Zájemci o ubytování totiž stále častěji plánují dovolenou na poslední chvíli. Roli v jejich rozhodování pak také hraje situace ve světě, ale i počasí.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
2: Majitelka penzionu Pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
2: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
1: Práce je hodně, sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion Pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
2: Čím myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
1: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
1: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat. Všechno jde nahoru.
2: Kuchař hotelu Kristián Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
3: Jsou to baby kuřátka, které jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
2: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
3: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože když jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
2: Hotel Kristián v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
4: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
4: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který panuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.

0: Počasí.
1: Za půl minuty bude čtvrt na sedm, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 12 stupni na horách a bylo pak 12 až 9 stupňů Celsia. Přes den nás čeká zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Později odpoledne pak budou od západu srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 a na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vár by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak později večer zeslábne. Rostylové podmínky budou velmi dobré, večer se budou mírně zhoršovat a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte v tom starém známém tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka z Trhových svinů, kde po včerejší bouřce je zataženo 8 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeji zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových svinů také zdravíme a přejeme hezký týden.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dnes je 1. června a právě ode dneška na začátku měsíce a na začátku týdne také pro vás máme v našem vysílání novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm bude zvát k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a také profesi něco dokázaly. A jeho prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá chutnávka.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo ze kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: Nový pořad Osobnosti Česká odvysíláme dnes po 13. hodině a prvním hostem Oskara Hesse bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich bylo kolem 22. hodiny asi 1800, informoval mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny víc než 10 000 odběratelů. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení. Zastupitelé Třeboně na Jindřichohradecku mají na dnešek svolané mimořádné jednání. Zabývat se budou výběrovým řízením a následně jmenováním nového ředitele základní školy Sokolská. V zasedací místnosti městského úřadu bude začátek v 17.30. To zastupitelé Čkyně na Prachaticku budou probírat dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi obcemi Čkyně a Bošice. Jednání tam začne v 18 hodin. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na víc než 280. Prokázaných obětí má epidemie 42, informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. Pět lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Národní park Šumava začíná opravovat lávku nad vlčím výběhem v Srní. Jak informuje zpráva parku na svých webových stránkách, uzavřená bude nejen samotná lávka, ale i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstane jen budova návštěvnického centra v Srní a parkoviště. Fotbalisti Slovácka zvítězili v domácí odvetě baráže o účast v příští prvoligové sezóně nad Artisem Brno 3-0. V součtu obou duelů tak tým z Uherského Hradiště vyhrál 7-1 a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. A ještě počasí. Zataženo s přeháněkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 20, na horách 15 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte na silnici 22 u Strakonic směrem na Vodňany. Jezdí se tam kyvadlově, opravují povrch a provoz tam řídí semafory. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Část staveb a také zdí z místa, o kterém bude za chvilku řeč v dnešní české vlastivědě, už jste určitě někdy viděli. Buď na fotografiích, a nebo jste sami osobně navštívili, a nebo viděli ve filmu Údolí včel. Asi už tušíte, že jeho česká vlastivěda bude dnes o nedostavěném klášteře v Kuklově na Českokrumlovsku. Dnešní díl jeho české vlastivědy připravil archivář Tomáš Hunčovský a také redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ho uslyšíte. Ale teď bude zpívat Petr Muk.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Z klášterního kostela svatého Ondřeje na Kuklově zůstalo jen nedostavěné torzo. Proč? To si řekneme v Jihočeské vlastivědě. V Kuklově, západně od Brloha, můžeme narazit na obvodové zdi klášterního kostela svatého Ondřeje, který po staletí zůstává mementem na ambiciozní plány řádu Paulánů. Následovníci svatého Františka z Pauly byli do Kuklova povoláni Rožumberky v roce 1495, načež zde utvořili životaschopnou komunitu. Přestože žili podle přísných pravidel a ve skromných podmínkách, jejich hmotná situace jim zakrátko dovolila pomýšlet na stavbu nového kostela a klášterních budov, které by více odpovídaly jejich potřebám. Se stavbou kostela začali pravděpodobně někdy okolo roku 1510, ale nikdy ho nedostavili. Nastupující reformace zřejmě v kombinaci s hospodářskými problémy a upadající morálkou zapříčinili, že se konvent po necelých 50 letech své existence rozpadl. Poslední kuklovský Paulán Martin našel útočiště v minorickém klášteře v Českém Krumlově a v tomto městě také někdy mezi lety 1545 až 1551 zemřel. K dostavbě kostela neměl nikdo v budoucnosti vůli ani prostředky, a tak dnes místo k modlitbám a mším příležitostně slouží jako romantické místo k uzavírání občanských sňatků. Zdi kostela a sousedních budov můžete také vidět ve filmu Údolí včel. Režiséru Františku Vláčilovi posloužili jako kulisa tvrze na Vlkově.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty, tak proto jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace po tom dešti?
2: Je zataženo a hlavně v severní polovině České republiky prší. Na Moravě se objevují i bouřky. U nás prší teď hlavně na jihu kraje. Teplota ta se pohybuje mezi 10 a 16 stupni, nejchladněji hlásí Sněžka 6,5. V Českých Budějovicích je teď zataženo se slabým deštěm 15 stupňů, vane západní vítr 3 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je necelých 1014 hektopaskalů, od rána slabě stoupá. Na Chodáňově je taky zataženo s deštěm 9 stupňů a vítr jeho západní o rychlosti 7 metrů za sekundu.
1: A máme dnes počítat s deštěm po celý den?
2: No úplně po celý den ne, ale přece jenom ještě něco připrší. Přes naše území k východu přechází okluzní fronta. Odpoledne se od jeho západu začne prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, ale vlastně jenom na chvíli. Čekáme dneska zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami, ale odpoledne budou ty srážky ustávat a začne se protrhávat i oblačnost. Od severozápadu bude ubývat. Teplota vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách bude mezi 12 a 15. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Bio bude na nízké zátěži.
1: Paní Houbová, jaké jsou teplotní rekordy k 1. červnu?
2: Maximum z roku 1927 je 33,2 stupně a minimum z roku 1977 0,5 stupně nad nulou.
1: Co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Sluníčko vyšlo v 5 hodin a 2 minuty a zapadne ve 20:58.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Od západu k nám postoupí brázda nízkého tlaku vzduchu a později večer i s ní spojený frontální systém. V noci čekáme převážně jasno a k ránu se začnou ojediněle tvořit mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Během zítřka ráno a dopoledne bude slunečno, ty ranní mlhy se rychle rozpustí, ale odpoledne od jeho západu se zase začne zatahovat. Potom později večer se místy objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Teplota zítra přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude kolem 20. Povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a až později večer se stočí na západní. Bio bude na dvojce, jenom na východě kraje na jedničce.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Za to děkuji, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Z gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu nebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že to je nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písecka, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta? Proč se bála nastoupit na lékařskou fakultu v Čechách? A jak své studium kombinuje se sportem? Nejen na to se Elišky Pinterové budu ptát v pondělí 1. června po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Až 300hlavé stádo muflonů decimuje v okolí Mečichova už několik let zemědělské plodiny a také lesy. Odstřel zvěře je podle zemědělců nedostatečný a myslivci to s nimi odmítají řešit. Tak podrobnosti ze Strakonicka přidáme za chvilku. Teď bude zpívat Lucie Bílá.

0: kojoti.
1: Přemnožení mufloni vyvolali dlouhodobé spory mezi myslivci, zemědělci a také majiteli pozemků v Třebohosticích na Strakonicku. Škody na plodinách a také v lesích jdou do 100 tisíců korun ročně. Nařízený zvýšený odlov není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři odmítají komunikovat.
2: Mufloni přechází z toho lesíka přes naše pozemky. Máme fotografický materiál, kde můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů mufloní zvěře.
3: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
2: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
3: Přemnožení mufloni škodí i v lesích v okolí Mečichova, říká jeden z majitelů František Mašek.
4: Je vysázíno třeba 200 stromků za 2 měsíce, je to všechno okousaný a uhyne to.
3: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
5: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
3: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
6: Jestliže hospodařící subjekty mají to dokumentované na fotografiích, že se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí 200 až 300 kusů zvěře, tak úkol uživatelé hodně 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka. Není problém, aby si udělali místní šetření.
3: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
7: Je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít. Myslivci povětšinou neuznávají škody anebo je nemají z čeho platit.
3: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Žáci základní školy Komenského v Dačicích budou mít od září novou jazykovou učebnu. Po včerejší nehodě autobusu u Boršova nad Vltavou je 13 zraněných. Řidiči můžou ode dneška volně využívat univerzitní parkoviště v Českých Budějovicích. Bude zpočátku zataženo, později se oblačnost začne rozpouštět. Naměříme maximálně 20 stupňů. Je pondělí 1. června. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Základní škola Jana Ámose Komenského v Dačicích na Jindřichohradecku získá nově vybavenou jazykovou učebnu. Vedení města teď hledá dodavatele technologií. Přestavba třídy za necelé 2 miliony korun začne o prázdninách. Hotovo bude ještě před začátkem příštího školního roku. Pokračuje místostarosta Jiří Baštář z Hnutí Naše Česko.
2: Součástí vybavení budou samozřejmě i nové počítače, monitory, centrál pro hlasovou komunikaci, audiomixéry, sluchové zesilovače a další vybavení, včetně samozřejmě softwaru. My se snažíme modernizovat učebny na obou základních školách průběžně.
0: Při včerejší srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Nehoda se stala v části jižní tangenty na silnici 143 za silného deště. Jedna žena má vážná mnohačetná zranění. Další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní jsou zranění lehce, informovala o tom mluvčí krajských záchranářů Petra Kavková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Pacienty přijali nemocnice v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Podle policie v autobuse i osobním voze cestovali cizinci. Silnice byla několik hodin uzavřená. Na univerzitním parkovišti ve čtyřech dvorech v Českých Budějovicích můžou ode dneška řidiči parkovat bezplatně, informovala o tom mluvčí radnice Jitka Bruha-Velclová. Služební parkoviště univerzity bude volné v období prázdnin, ode dneška do konce září. Plocha za budovou Jihočeského vědecko-technického parku v ulici na Zlaté stoce má kapacitu 130 míst. Spojené státy se snaží domluvit diplomatická jednání mezi Izraelem a Libanonem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil jak s libanonským prezidentem Josefem Aounem, tak i s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. Spojené státy navrhly, že jako první krok militantní hnutí Hizballáh zastaví všechny útoky na Izrael a na oplátku se Izrael zdrží eskalace situace v libanonském Bejrútu. V pražské Valštejnské zahradě je dnes finále festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Celodenní program nabídne kromě vystoupení 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol i kreativní workshopy. V rámci večerního koncertu zazní skladby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Vitolda Lutosvavského.
1: Sport.
0: Letošní 109. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dánský závodník se tak stal teprve 8. jezdcem v historii, který ovládl všechny 3 závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil celkovou 12. příčku. Sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí dojeli ve druhé stovce pořadí. V závěrečné sprinterské etapě Gira byl v Římě nejrychlejší domácí Ital Jonathan Milan.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zataženo s přeháníkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude obývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje střet dvou osobních aut v obecní ulici v Netolicích na Prachaticku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pestrou škálu kulturních akcí tento týden nabíde další ročník budějovického Majálesu. Podrobnosti k programu Majálesu přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 7. hodině v pondělí 1. června. Dobré ráno, hezký den i celý týden přes studia Luboš Voráček.

0: Je 10 minut po 7 hodině, v pravidelný čas pro vás také máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní kousek? Bude o dopravním prostředku zvaném městské auto. Slovo má Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nevím jak vy, ale já některým dnešním pojmům tak docela nerozumím a nemusí jít zrovna o slovník mladé generace spotvořený sociálními sítěmi. Stačí zabrousit třeba do oblasti motorismu. Co chvíli jsem ku příkladu konfrontován s termínem městské auto. Jenže co to vlastně je? Auto uspůsobené pouze k tomu, aby se pohybovalo výhradně v městských ulicích? Něco malého, svižného, obratného, co se všude vejde? A co když budu potřebovat jet na chalupu, někam na výlet nebo dokonce na dovolenou k moři? Tam už mě městské auto nedoveze, protože mimo město nebude fungovat? To je asi hloupost, že ano? Na druhou stranu je divné, že neexistuje pojem vesnické auto, což by byl příhodný marketingový termín pro vozidlo vhodné ke každodennímu dojíždění za prací, vzděláním, nákupy či kulturou z míst, odkud je špatné spojení veřejnou dopravou. V tomto světle pak pojem městské auto vypadá ještě divněji. Vezměte si třeba České Budějovice. Máme tady hromadnou dopravu, sdílená kola a elektrokoloběžky, pěšky dojdete ze sídliště na náměstí za půl hodiny. Tak na co si ještě pořizovat městské auto? Znám dokonce lidi ze svého okolí, kteří se pohodlně obejdou nejen bez městského, ale bez auta vůbec a nijak nestrádají. Osobně si myslím, že když už, tak nejlepším městským autem je pochopitelně elektromobil. Doveze vás spolehlivě a bez lokálních emisí, kam potřebujete. Já sám se jim ostatně vozím téměř denně. Říká se mu, tuším, trolejbus. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě minuta a čtvrt. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká ochlazení, ustávání srážek a také bouřky, už pouze ojediněle. Bude zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a od severozápadu bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer se budou mírně zhoršovat a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a 14 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Marie, děkujeme, do Jindřichova Hradce zdravíme. V Brloze je zataženo 13 stupňů, včera při bouřkách napršelo spolu s kroupami 31 mm. Zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme, do Brloha také zdravíme. V Borovanech je zataženo 14 stupňů, příjemný začátek týdne přeje Růža. Růžo, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Kruplova u Jarošova nad Nežárkou, kde je zataženo 13 stupňů, trochu zapršelo.

0: fouká. Pohodové pondělí přeje Mirka. Mirko, děkujeme a i vám přejeme hezké pondělí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Už za chvilku se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme na Novohradsko do Horní Stropnice. Na střeše tamní hřbitovní síně visí malý zvon, který připomíná slavný zvonařský rod Pernerů, spojený po staletí s Českými Budějovicemi také. Ale ještě předtím píseň David Stypka a Eva Farná.
2: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech zastavíme v Horní Stropnici, kterou najdete nedaleko Nových Hradů. Na střeše tamní hřbitovní síně stojí jednoduchá otevřená zvonička. Je v ní zavěšen zvon svatý Josef.
1: Zvon svatý Josef má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. V roku 1997 ho ulil zvonař Rudolf Perner v německém Pasově. Na plášti zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním je německý nápis, který v překladu zní Svatý Josefe, pros za nás. Rodina Pernerova patří k nejslavnějším zvonařským rodům ve střední Evropě. Jeho příslušníci přišli do Čech na počátku 18. století. V Českých Budějovicích začali působit v roce 1772, kdy Josef Perner převzal dílnu po zvonaři Antonínu Péglovi a založil tak českobudějovickou větev rodu Pernerů. Zvony dodávali pro kostely v jižních Čechách i daleko za jejich hranicemi v rámci Habsburské monarchie. Po druhé světové válce byla rodina odsunuta do Bavorska, kde Rudolf Perner navázal v Pasově na tradici svých předků. Právě tam vznikl i zvon svatý Josef pro Horní Stropnici, který bude tento týden ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští hasiči měli k dnešní 7. hodině raní dalších 10 výjezdů k popadaným stromům. Na sociální síti X o tom píše jejich mluvčí Roman Krčmář. Dohromady od včerejších odpoledních hodin ale evidují bezmála 300 výjezdů napříč krajem. Bouřky zasáhly kromě Česka i například Rakousko. Vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Podle agentury APA tam blesk zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Doblsbergu, který leží nedaleko Slavonic. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na daň z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. Psychiatrická léčebna v Červeném dvoře na Českokrumlovsku si dnes připomíná 60 let fungování. Je jediným zařízením v Česku, které se věnuje výlučně léčbě závislostí. Původně se starala pouze o alkoholiky. Od 90. let k nim přibyli i lidé závislí na drogách nebo hracích automatech. V současnosti je kapacita léčebny přes 100 lůžek. Ročně absolvuje terapeutický program v léčebně až 750 pacientů. Dechový orchestr Václava Klaboucha dnes vystoupí v rámci festivalu ZUŠ Open v Kaplici na Českokrumlovsku. 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol nabídne hudební zážitek od 17 hodin před kulturním domem. Čeští fotbalisti zvítězili v přípravném utkání před začátkem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. A počasí? Zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty maximálně 20, na horách 15 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Biozátěše na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se v Netolicích na Prachaticku v obecní ulici poblíž kostela svatého Václava. Srazila se tam dvě auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl osmé, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Kulturní festival v kompletní režii středoškolských studentů zaplnil krajské město. Budějovický Majáles nabídne program plný vystoupení, workshopů a chybět nebude ani tradiční souboj mezi školami o královskou korunu. Detaily přidá náš ranní host za chvilku. Teď bude zpívat Jakub Smolík.

0: Pestrou škálu kulturních akcí tento týden nabíde další ročník budějovického Majálesu. Návštěvníci studentského festivalu se na řadě míst krajského města zúčastní vzdělávacích a také kreativních workshopů, hudebních koncertů a dalších vystoupení. Ale podrobnosti teď proberu s ředitelkou festivalu Emou Doskočilovou, která je s námi ve spojení. Emo, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Děkuju, dobré ráno.
0: Vy jste jedna z nejmladších ředitelek v republice. Vám ještě nebylo 20. Řekněte, které workshopy a vystoupení z celotýdenního programu byste vyzdvihla?
1: Je toho hodně. Já bych určitě ráda upozornila na divadla. Ve středu na divadlo Richard 321 teď, nebo na divadlo Dobré už bylo, které se bude odehrávat ve čtvrtek. A dál z workshopu bych vypíchla workshop Tlenivění od Adama Vokáče na Instagramu jako Hrobníček luční. Dále třeba skate contest nebo dance battle. A mezi jeden z top programů, který jsme letos zařadili, tak je výčepní autobus.
0: To zní zajímavě, ten výčepní autobus. Jednou z hlavních událostí je páteční pochod studentů městem, to je taková tradice. Jaká témata pro své kostýmy letos středoškoláci zvolili?
1: Máme letos hrozně moc škol, rekordní počet, takže nebudu zmiňovat všechny. Bylo by to 16 témat. Tak vypíchnu jenom některé. Vedoucí škola, která zatím vyhrává v počtu bodů, tak zvolila jako téma Šmoulové. Dále máme témata jako Jirzíkův maraton, to si vybralo gymnázium, Jirzíkovo gymnázium, Masterchef, Coachella, Hippies, nebo třeba Havajská party.
0: Zástupci škol se pak také následně utkají o královskou korunu na Sokolském ostrově. Mám pravdu?
1: Je to tak.
0: A jaké kapely si návštěvníci můžou poslechnout při tom závěrečném open airu koncertu?
1: Pátek nás tradičně čeká hudební program na dvou stagích a v pátek zahájí Jelení Lawyers na velké stage a v průběhu večera zahraje například Dukla, Stříbrný Rafael, Cringe Prince a headlinerem celého pátku a konečně celého festivalu bude Fulcrum, který bude hrát od 11 hodin do půlnoci.
0: Emo, prosím, připomeňte nějaké místo, kde najdeme všechny ty informace souhrnně pohromadě.
1: Nejlíp asi na našich webových stránkách, na stránkách budějovickýmajales.cz, na našem programu. Když tak papírový program je na našich infostáncích, v Budějovicích, v centru města, anebo na našem Instagramu a Facebooku.
0: Tak to říká Ema Doskočilová, ředitelka budějovického Majálesu. Emo, děkuji, ať se vám všechno povede, užijte si Majáles.
1: Tak děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 7:45, i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Je zataženo a místy prší. Teplota se za poslední hodinu skoro nezměnila, pořád je mezi 9 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je zataženo s deštěm 16 stupňů, vané severozápadní vítr 3 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře má hodnotu 1014 hektopaskalů. Na Choraňově je taky zataženo s deštěm 9 stupňů a vítr západní 6 metrů za sekundu.
1: V uplynulých hodinách poměrně silně pršelo na některých místech. Projevilo se to nějak na našich českých tocích?
2: No, řekla bych, že to není úplně velká sláva. Na Soumarském mostě je stav 46 cm, takže tam je zákaz splouvání. Ve Vyšším Brodě 65 cm, průtok 7,5 metru krychlového za sekundu, takže tam Vltava splavná je. Lužnice je pod hranicí sjízdnosti, Pilař 116 cm, průtok 0,7, v Bechyni 90 cm a průtok 4,1. Otava v Katovicích je na hranici 43 cm a průtok 4,8 kubíku. Teplota vody se pohybuje mezi 16 a 19 stupni, Lipno včera hlásilo 21,4.
1: A jak bude dnes?
2: Přes naše území k východu přechází okluzní fronta. Odpoledne se od jihozápadu začne prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, ale vlastně jenom na chvíli. Čekáme zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat a od severozápadu bude ubývat taky oblačnost. Teplota vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách bude mezi 12 a 15. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu k večeru zeslábne. Vyjoje na nízké zátěži.
1: A zítra?
2: Zítra k nám od západu postoupí brázda nízkého tlaku vzduchu a později večer i s ní spojený frontální systém. V noci čekáme převážně jasno a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Ráno a dopoledne potom bude jasno až polojasno, ty mlhy se rychle rozpustí. Odpoledne od jeho západu začne přibývat oblačnost, večer se místy objeví přehánky a ojediněle bouřky. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude kolem 20. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu se později večer stočí na západní. Bio bude na dvojce, jenom na východě kraje na jedničce.
1: Jaké počasí očekáváte na středu?
2: Bude zataženo s deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne se oblačnost mění spíše v proměnlivou, místy se objeví slabé přehánky a večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Teplota ráno bude kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 18 a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Bude to vlastně ve středu podobné jako dneska.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Máme pro vás rubriku, co v učebnicích nebylo. A právě dnešní vydání této rubriky nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Bude u toho také Martin Písařík, už za chvilku, ale ještě předtím jsou tu rybičky 48.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota dolá k Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota.dolák.cz.
3: Hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Energetici teď na jihu Čech evidují jen 300 odběratelů bez proudu. Po včerejších bouřkách jich bylo 10 tisíc. Předseda Senátu Vystrčil cestou na Tchaj-wan podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Nová lávka u Bechyně může být hotová v září. Její opravy začaly díky sbírce. Dnešní teploty na jihu Čech zůstanou maximálně mezi 17 a 20 stupni Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Jihočeští hasiči vyjeli v souvislosti se včerejšími bouřkami k téměř 300 zásahům. Informovali o tom na síti X. Většina z nich byla v odpoledních hodinách a šlo hlavně o čerpání vody ze zatopených sklepů a odstraňování popadaných stromů a větví. Ty hasiči odklízeli i v průběhu noci, kdy měli v souvislosti s nepříznivým počasím už jen 10 zásahů. Po bouřkách na jihu Čech zůstává teď bez proudu 300 odběratelů. Energetici evidují 11 poruch na vedení vysokého napětí. Informuje o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Během včerejšího večera se podařilo obnovit dodávky do většiny zasažených oblastí. Aktuálně omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády a zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil její svrchovanost. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za legitimní součást svého území. To vláda v Tchaj-peji odmítá. Vystrčil do tchajvanského hlavního města odletěl v neděli dopoledne, doprovázejí ho taky čeští podnikatelé. Začíná oprava vysuté lávky u Bechyně nad stezce podél řeky Lužnice. Dělníci vrtají kotevní prvky. Nová lávka bude kvůli stavu podloží nad tou původní, informuje o tom turistická oblast Toulava na svých facebookových stránkách. Skalní ochos loni v říjnu poničil pád stromu. Klub českých turistů na stavbu nové lávky otevřel veřejnou sbírku. Víc než 1120 dárců do ní přispělo víc než 830 tisíci korunami. Nadace ČES stavbu nové lávky podpořila částkou 300 tisíc korun, společnost E.ON věnovala 200 tisíc. Účelem sbírky je kromě obnovy zničené vysuté lávky taky oprava vyhlídkových plošin nad řekou nebo úprava trasy od Lužnice na vyhlídkovou plošinu u Dobronic. Do sbírky můžete stále přispět, a to i v hotovosti. Pokladnička je na recepci Městského muzea v Bechyni. Nová lávka by mohla sloužit od září tohoto roku. Do té doby musí lidé chodit po žluté značce přes řeku Smutnou.
1: Sport.
3: Hokejisti Finska jsou mistry světa. Domácí Švýcarsko porazili ve finále 1-0 v prodloužení. Bronzovou medaili získali poprvé v historii Norové. V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Hlavní tah z Jindřichova Hradce k dálnici D3 je až do začátku letních prázdnin uzavřený mezi obcemi Pleše a Újezdec. Objíždí se po úzké klikaté silnici přes Nítovice a Drahov. Dávejte si tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 8 hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 1. června. Dobré ráno a hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás máme jako každé pondělní ráno kalendárium. Petra Matoušková v něm mimo jiné také připomene 100 let od narození někdejšího šéfa baletu jeho českého divadla Milana Hojdise. Ale ze všeho nejdřív je tu kapela Kryštof.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 1. června. Příjemný poslech. Milan Hojdis byl šéf baletu Jihočeského divadla v letech 1962 až 1986. 2. června by mu bylo 100 let. Teodor Petřík pocházel z Tábora a pracoval jako profesor zemědělského stavitelství na Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství v Praze. 2. června uplyne 85 let od jeho úmrtí. Josef Cumzande byl malíř, kreslíř a litograf z Jindřichova Hradce. 3. června uplyne 220 let od jeho narození. František Krekule z Podolí na Písecku byl známý jako advokát a autor pověstí z okolí Podolska. Narodil se 4. června před 185 lety. Čtvrtého června by 100 let oslavil operní pěvec Ivo Žídek. Někteří hudební odborníci ho považují za nejvýznamnějšího českého poválečného operního tenoristu. V pořadu rozhlasové noviny z roku 1987 se vyznal rodné zemi.
2: To, že jsme se narodili, ještě neznamená moc. Teprve, až se trošku rozkoukáme, začnou na nás působit vjemy, které asi určují náš základní vztah ke všemu kolem. A protože každé lidské společenství má své geografické umístění, má i svou minulost s kulturou danou vývojovými podmínkami, mělo by být přirozeným výsledkem procesu výchovy zaměřit své konání službě pro tuto historicky určenou a každému z nás bytostně nejbližší oblast, zvanou rodná zem, vlast. Každý dělá, co umí a na co má. Získat profesionální zázemí je předpokladem, že to budeme dělat dobře. Já jsem byl do praktického života postaven už ve svých 19 letech právě díky tomuto předpokladu, který jsem získal od svých vzácných učitelů, profesora zpěvu Rudolfa Vaška a dirigenta Zdeňka Chalabaly. To bylo v Ostravě v roce 1945. Od té doby jsem se dostal přes Národní divadlo i daleko do světa. Vídeň, Berlín, Barcelona, Amsterdam, Londýn, New York, Buenos Aires, Moskva. Vždycky mě provázelo vnitřní nutkání dát najevo všem, co mne přijímali, svou spojitost se zemí, jež mi poskytla možnost reprezentovat aspoň ten kousek její kultury, na který jsem stačil. Zpěv je nelehká záležitost. Obsáhnout co možná nejvíc z hudebně dramatické literatury a uplatnit se i v mezinárodní konkurenci je dřina a její ocenění těžší. Nic však nepřevýší zážitky, které jsem v zahraničí získal jako interpret tenorových partů v dílech našich národních skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů, jako příslušník téhož národa, z něhož vyšli i oni. Byl jsem šťasten, že svět nám má co závidět a že i když jsme země geograficky poměrně malá, neubírá to při poctivém umění nic na její velikosti. Ta se měří hodnotami, jaké je každý z nás schopen přinést.
1: Operní pěvec a tenorista Ivo Žídek získal několik významných ocenění. Titul Národní umělec, Grammy Award a taky cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Prachatic pocházel německý píšící básník a dramatik Oskar Günther. 5. června to bude 95 let ode dne, kdy zemřel. 6. června se před 130 lety narodila v Českých Budějovicích operní pěvkyně Marie Minářová-Štrosová. Dnes Dnešní kalendárium je u konce. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a čtvrt. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká ochlazení, ustávání srážek a pouze ojediněle i bouřky. Bude dnes zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a od severozápadu bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a vád by měl mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večeru zeslábne. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a večer se budou mírně zhoršovat. A biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Ještě se ale naposledy podíváme také na SMSky, které posíláte. Před chvilkou přišla zpráva z Týna nad Vltavou, kde je zataženo, fouká, je 17 stupňů po nočním dešti. Dětičkám vše nejlepší, k tomu od ní dětí dnes přeje a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věru děkujeme za zprávu a přejeme hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V kongresovém centru v Prachaticích dnes pořádají setkání s hercem Ondřejem Vetchým. Začnou v 19 hodin. Na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku jsou stále k vidění obří pískové sochy. Letošní téma je Otava plyne, písek tvoří. V Českých Budějovicích dnes začíná 19. ročník venkovní výstavy uměleckých děl profesionálních sochařů. Umění ve městě. Slavnostní uvedení festivalu bude pak 4. června od 18 hodin v Havraním náměstí nebo na Havraním náměstí. Ve foaje píseckého kina Portič je ode dneška výstava výtvarných prací absolventů Akademie vzdělávání 3. věku. Otevřeno má vždy půl hodiny před filmovou projekcí. Den pro děti a dospělé od 15 hodin pořádají u Českobudějovické sportovní haly. Vyzkoušet si můžete lezeckou stěnu, tanec, divadlo a také vědomostní hry. V Českých Budějovicích se dnes ale můžete podívat také do domů a dvorků měšťanských domů, které nejsou veřejnosti obvykle přístupné. Sraz je v 16 hodin a 30 minut u Samsonovy kašny. A ještě jedna pozvánka do Českých Budějovic. Profesor na záletech, tak to je veselohra, která začne v 19 hodin ve farní zahradě Českobudějovického kostela Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října. To dnešní představení je benefiční.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: A teď jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Valná hromada energetické skupiny ČES dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že bude vyplaceno 42 korun na akcii. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Pokud se ukáže, že stát vyplatil koncernu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Roným Tejc za hnutí ANO. Reagoval na dopis od Evropské komise, která žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zastupitelé Třeboně na Jindřichohradecku mají na dnešek svolané mimořádné jednání. Zabývat se budou výběrovým řízením a následně jmenováním nového ředitele základní školy Sokolská. V zasedací místnosti městského úřadu bude začátek v 17.30. To zastupitelé Čkyně na Prachaticku budou probírat dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi obcemi Čkyně a Bošice. Jednání tam začne v 18 hodin. Národní park Šumava začíná opravovat lávku nad vlčím výběhem v Srní. Jak informuje zpráva parku na svých webových stránkách, uzavřená bude nejen samotná lávka, ale i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstane jen budova návštěvnického centra v Srní a parkoviště. A ještě počasí. Zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 20, na horách 15 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrní buďte v Českých Budějovicích, v Novém Vrátě nefungují tam semafory na křižovatce Rudolfovské a Okružní ulice. Dobře dojďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Stovky výjezdů měli včera hasiči na jihu Čech. Kvůli bouřkám řešili hlavně popadané stromy, čerpání ze sklepů a také jednu vážnou nehodu, kdy se střetlo osobní auto s autobusem. Souhrn včerejších i nočních událostí za chvíli přinese do našeho vysílání kolegyně reporterka Kristýna Baršíny. Ale ještě předtím bude zpívat Hana Zagorová. Na

0: Českou republiku včera odpoledne a také v noci zasáhly silné bouřky. Na jihu Čech způsobilo poruchy na elektrickém vedení, popadané stromy a také jednu vážnou dopravní nehodu. Co se všechno stalo a jaká je aktuálně situace, tak to ví redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny, která se mnou sedí ve studiu. Kristýno, vítej, dobré ráno.
1: Pěkný den. Odpoledne bylo bez proudu zhruba 10 000 domácností. Okolo 7 hodiny večer už jich byla asi polovina. Problémy způsobily hlavně větve a stromy, které poškodily vedení vysokého napětí. Nejhorší situace byla na jižním Českobudějovicku a Trhovosvinensku, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Menší výpadky proudu ale zaznamenali i obyvatelé Novobystřicka. Týkalo se to třeba obce Sedlo nebo Potočná. Výpadky tam obyvatele trápily celé odpoledne, jak říká jeden z místních.
2: Bouřka přišla odpoledne, od té doby nám proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to zase bude trvat. Nedávno tady dělali nové vedení, protože to hodně zlobilo právě kvůli počasí, tak jsem doufal, že to bude lepší, ale první velká bouřka zase to není. Jo. A teda můžu říct, že teda zaplať pámbu, že jsme nepostoupili na mistrovství světa ve hře o medaile, protože kdyby to padalo takhle v té televizi, no tak to mě klepne.
1: Aktuálně je podle mluvčího EGD Romana Šperňáka bez proudu na jihu Čech zhruba 300 odběratelů. Energetici stále evidují zhruba 11 poruch na vedení vysokého napětí. Nejvíc jich je stále na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. Během dneška by energetici měli obnovit dodávky do postižených oblastí.
0: Kristýno, těžký den měli včera také hasiči.
1: To určitě, až do dnešního rána měli bezmála 300 výjezdů, prakticky po celém jeho českém kraji. Výjížděli hlavně k odklízení popadaných stromů, větví a čerpání vody ze sklepů. Nejvíc zásahů bylo včera odpoledne, úplně klidná, ale nebyla ani noc, kdy měli kvůli nepříznivému počasí dalších 10 výjezdů, opět k popadaným stromům.
0: Kristýno, je pravda, že na Prachaticku se podle meteorologů objevilo také slabší tornádo?
1: Ano, o tom informovali meteorologové na síti X. Možné tornádo vyfotili lidi mezi 3:30 odpoledne. Údajně šlo o menší tornádo v okolí Netolic na Prachaticku. Potvrzují to i záznamy z radaru. Meteorologové hledají svědky tohoto úkazu a prosí je o sdílení a případné hlášení. Podle toho budou pak moct zjistit a sčítat případné škody.
0: No, kromě zlámaných stromů a zatopených sklepů, ale také špatné počasí včera zapříčinilo také jednu dopravní nehodu.
1: Je to tak, stala se u Boršova nad Vltavou. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podrobnosti nám přímo na místě řekla policejní mluvčí Lenka Krauzová.
3: Autobus se cestoval na 30 osob, v osobním vozidle cestovaly 4 osoby. Celkem bylo převezeno k dalšímu ošetření 13 osob. Alkohol u obou řidičů byl po provedené dechové zkoušce policisty z dopravní služby negativní. V osobním vozidle i v autobuse cestovali cizinci. Pro ty cestující, kteří nebyli zraněni, ti mají zajištěnou náhradní dopravu a z toho osobního vozidla byli všichni převezeni k dalšímu ošetření do nemocnice.
1: Jak včera potvrdili vyšetřovatelé, nehodu má s největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost vozidla silnému dešti a dostal smyk.
0: Ve studiu byla redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. Kristýno, díky za všechny informace.
1: Děkuji a přeji hezký den.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V podstatě pořád stejně. Je zataženo, na většině území kraje prší a teplota se zarazila na hodnotách mezi 9 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je teď slabý déšť, 16 stupňů, vane severozápadní vítr 4 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je 1014,5 hektopaskalu. Na Choráněvě je taky prší, je tam teplota 9 stupňů a vítr severozápadní 5 metrů za sekundu. Co se týká těch srážek, které včera byly dost významné, nejvíce z republiky má stanice Hvozdec na Berounce 72,4 a z našeho kraje jsou to České Budějovice 54,6, ale třeba Kocelovice na Blatensku ty mají nejmín 2,8.
1: Tam to tady moc ty zahrádky nezalilo, ten déšť.
2: No,
1: a dnes bude aspoň trochu pršet?
2: Ještě bude. Přes naše území k východu přechází okluzní fronta. Odpoledne se od jeho západu začne prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, ale jenom na chvíli. Bude teď ještě zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou ty srážky ustávat a od severozápadu bude ubývat oblačnost. Teplota vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách bude mezi 12 a 15. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: A jak bude zítra?
2: Od západu k nám postoupí brázda nízkého tlaku vzduchu a později večer i s ní spojený frontální systém. V noci bude převážně jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude slunečno, ty mlhy se rychle rozpustí, odpoledne pak od jeho západu bude zase přibývat oblačnost a večer se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teplota zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude kolem 20. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, později večer se změní na západní. Bio bude zítra na dvojce, na východě kraje na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte ve středu?
2: Ve středu to bude podobné jako dnes, zataženo s deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne se v oblačnost změní v proměnlivou, místy se objeví slabé přehánky a večer pod vlivem výběžku vyššího tlaku vzduchu bude ubývat oblačnosti i srážek. Teplota ráno bude kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 18 a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A paní Houbová, můžeme se ještě podívat na čtvrtek?
2: Čtvrtek začne sluníčkem, odpoledne se bude od západu zatahovat a na západě kraje se ojediněle objeví slabé přehánky. Potom v noci na pátek jich bude přibývat. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne kolem 23 a vítr jenom slabý proměnlivý.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to a přeji hezké dny.
2: Vám taky, děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Z gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu nebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že to je nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písecka, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta? Proč se bála nastoupit na lékařskou fakultu v Čechách? A jak své studium kombinuje se sportem? Nejen na to se Elišky Pinterové budu ptát v pondělí 1. června po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Katapult s písní Blues dohráli 9,5 minuty před 9. hodinou. Znamená to, že za 9,5 minuty nás čekají zprávy a ty přeprobuje Lukáš Pelikán a hned poté pak nás jihočeským dopolednem provede Hanka Šoberová, která už se mnou sedí ve studiu. Hanko, dobré ráno.
1: Ahoj Luboši, krásné dopoledne.
0: Na co se můžeme těšit dnes?
1: Tak my se podíváme v dnešním jihočeském dopoledni třeba do Prachatic, kde se nacházejí unikátní sluneční hodiny. Taky se ohlédneme krátce za hokejovým šampionátem, zjistíme plány našeho regionálního stopaře, takhle při pondělku na celý tento týden. Režisérka a známá herečka jihočeského divadla Věra Hlaváčková, tak ta nás pozve na jedno pohodové a zároveň benefiční divadelní představení, no nebo se třeba naučíme vyrábět doma. Sír.
0: Bude toho dost.
1: Bude toho dost, těším se.
0: Taky děkuji za tu pozvánku, máme se na co těšit. Hanka Šoberová po 9. hodině ji uslyšíte až do té 12. hodiny. Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost, přeji dobrý vstup do nového měsíce i pracovního týdne a ve 12 hodin se těším na slyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští hasiči měli kvůli bouřkám 300 vjezdů. Bez energie jsou stále stovky odběratelů. Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní. Chybí jednotná pravidla posuzování. Opravené hřiště Kolpík na českobudějovickém sídlišti Vltava nabízí nové herní prvky. Na jihu Čech bude během dne ubývat oblačnost, teploty vystoupí maximálně k 20 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný poslech. Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo víc než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Aktuální omezení přetrvávají na jihu Českobudějovicka a na Kaplicku. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli k 300 případům, pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
2: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů nebo z kanálů a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
0: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Hřiště Kolpík na českobudějovickém sídlišti Vltava se dočkalo nového kabátu. Jde o prostor poblíž mateřské školy Jizerská. Je rozšířené a opravené. Slavnostní otevření naplánovalo město na dnešní 10. hodinu dopolední. Lidé budou moct využívat nový zvlněný okruh pro jízdu na kole nebo koloběžce, venkovní posilovnu, zahrát si kopanou nebo stolní tenis. Jak informovala mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, přibyly taky nové lavičky, stojany na kola i zastínění. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi nejlepšími 8 hráči mužského pavouka je poté, co v osmifinále zdolal Rusa Robliova v 5 setech. Rozhodující sadu vyhrál český reprezentant 6-3. Čtyřnásobná šampionka Iga Świąteková vypadla na Roland Garros nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku porazila Ukrajinka Kostiuková. Do čtvrtfinále 4 hry postoupili Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. A plážoví volejbalisti Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve 2 setech. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením počítejte na silnici první třídy číslo 22 u Strakonic směrem na Vodňany. Jezdí se tam kyvadlově, protože tam opravují povrch a provoz řídí semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré jihočeské dopoledne, přátelé, dneska je 1. června, no a patří dnešní den hlavně dětem. Užijte si se svými ratolestmi pěknou oslavu Mezinárodního dne dětí. No a dnes je i Světový den mléka, tak si ho klidně dopřejte ke snídani na posílení. Narozeniny slaví třeba Karel Šíp, který už desítky let dokazuje, že smysl pro humor ten jednoduše nestárne. Tak všechno nejlepší nejen oslavencům, ale i vám všem při pondělku. Zdraví vás od mikrofonu Hanka Šoberová.

0: Věra Špinarová, její píseň dozněla v 9 hodin a 11 minut a my se vypravíme do Prachatic. Když si zadáte do internetového vyhledače heslo Sluneční hodiny Prachatice, tak na vás vykoukne celá řada odkazů. Některé z nich tvrdí, že jde o největší sluneční hodiny ve střední Evropě, jiné tvrdí, že jsou druhé anebo třetí největší. Těžko říct, jak to ve skutečnosti bude. Velikost jednotlivých slunečních hodin po Evropě asi nikdo nikdy neměřil. Každopádně jde o hodiny pozoruhodné. Podrobnosti o nich zjišťoval Filip Černý.
1: Dětičky, já vidím, že na tomhle zájezdu bude velice, ale velice veselo. Tak, sláva na zdravé letu. A jdem.
2: Zvolání dědy Potůčka ve filmové komedii Tři muži na cestách stálo na počátku poutě, která hrdiny zavedla mimo jiné do centra Prachatic na Malé náměstí. To v té době právě prošlo radikální přestavbou a nově na něm stály mimo jiné brutalistní sluneční hodiny z dílny sochaře Zdeňka Šimka. Přesně půl století po filmových záběrech jsem v Prachaticích na stavebním odboru radnice a s vedoucím Antonínem Jurčem si povídáme o historii slunečních hodin.
3: První návrhy slunečních hodin pocházejí z roku 1969. Vlastní realizace hodin se uskutečnila počátkem 70. let, už po smrti autora. Město hodiny převzalo do vlastnictví v prosinci 1971. Pan Šimek, autor hodin, se jejich návrhu věnoval s velkou pečlivostí, vypracoval celkem 14 různých návrhů řešení této plastiky přímo po Prachatice, které se zachovaly v jeho pozůstalosti. Návrhy řešení bylo nutno konzultovat pochopitelně s astronomem, matematikem, tak aby sluneční hodiny opravdu ukazovaly reálný čas. Bylo nutno správně určit polohu a rozměrové parametry všech součástí hodin. Prachatické sluneční hodiny jsou unikátní svojí velikostí, zabírají půdorysnou plochu těsně přes 5x3 metry. Řešením jako plastiky, architektonické plastiky z kamenných bloků, kdy 8 bloků z křídy zobrazují vlastní hodiny a z mramoru je ukazatel.

0: Jde o to, že se musí převést čas, když je středoevropský čas a my máme letní čas. Takže to bude ukazovat na 15 a ono bude 14.
1: A co na to všechno říká filmový děda Potůček?
2: Já věřím, že budete stejně tak učenliví, jako my včera u vás.
3: Tak tolik sluneční hodiny v Prachaticích, které právě v tomto okamžiku ukazují 8 hodin a 14 minut, protože máme aktuálně 9 hodin a 14 minut. Ano, tak to byl malý výlet do Prachatic a my se vracíme zpět. No, za chviličku bude řeč o nemocech. Konkrétně Crohnova choroba může v těle sídlit řadu měsíců i let skrytě. Jak se projeví a následně léčí? Odpověď si poslechněte za chvilku.

0: jde o zdraví.
1: Bolesti břicha, dlouhodobé zažívací potíže, únava a nebo časté průjmy. Crohnova choroba a ulcerozní kolitida patří mezi chronická zánětlivá onemocnění střev, která dokážou výrazně ovlivnit každodenní život pacientů. Jaké jsou jejich nejčastější projevy a jaké možnosti léčby dneska medicína nabízí? Na to jsem se zeptala primáře gastroenterologického oddělení Českobudějovické nemocnice, doktora Martina Bortlíka.
2: Crohnova choroba je onemocnění, které má na rozdíl od ulcerozní kolitidy trošku takové méně nápadné a charakteristické projevy. Ti pacienti si zpravidla stěžují na pobolívání břicha. Ty bolesti mohou a nemusí být intenzivní. Ta jejich lokalizace může být také různá. Nejčastěji to bývá pravá dolní část břicha. Bývají doprovázeny takovým celkovým neprospíváním, únavou, někdy váhovým úbytkem. Pacient může mít samozřejmě i typické střevní obtíže, může mít průjmy. V případě, že je to onemocnění už pokročilé a bohužel se to stává někdy i skutečně v samém úvodu nebo v době té diagnózy, protože ta nemoc může probíhat řadu měsíců, někdy i let skrytě, tak se mohou objevit i známky porušené průchodnosti střeva v důsledku zúžení, které je vlastně způsobeno tím zánětlivým procesem. A část těch pacientů může mít i obtíže, které jsou mimo trávicí trubici, my jim říkáme mimostřevní, a to mohou být záněty kloubů, mohou to být kožní projevy, takové zarudlé boule vznikající na kůži většinou na bercích, mohou to být záněty očí, mohou to být afty v ústech a některé další projevy.
1: Ulcerozní kolitída, ta má podobné projevy?
2: Ulcerozní kolitída je taková charakterističtější ve svých projevech v tom, že tam dominují ty střevní projevy naprosto jednoznačně. Ti pacienti trpí zpravidla velkým nucením na stolici, často průjmem a také ve stolici je jasná příměs krve. V té akutní nebo v té aktivní fázi toho onemocnění jsou toto typické projevy, které je těžko zaměňovat. Zejména u těch mladších pacientů by to mělo vždycky vyvolávat podezření, že se může o to onemocnění jednat.
1: Kdy už je ten správný čas navštívit lékaře? Protože s nějakými obtížemi trávicího traktu jsme se setkali asi každý.
2: Velmi důležitá otázka. Myslím si, že by to mělo být v okamžiku, kdy to tomu člověku začíná nějakým způsobem narušovat jeho, řekněme, životní rytmus. Pokud se objeví krvácení, tak to je většinou takový alarmující symptom, který sám o sobě většinou vede k vyhledání lékaře, což je naprosto správné a pacient by měl v takovéto situaci podstoupit zpravidla endoskopické vyšetření. No a u těch méně charakteristických projevů, jako jsou bolesti břicha, váhový úbytek, únava. Záleží také na tom, samozřejmě jaká je, řekněme, individuální tolerance. Ono se to dá těžko stanovit, ta hranice, každý máme ten práh vnímání obtíží někde jinde, ale v zásadě by si takový člověk jistě zasloužil to, aby své obtíže konzultoval minimálně s praktickým lékařem, podstoupil třeba základní laboratorní vyšetření, kde už mohou být změny, které ho potom nasměrují k nějakému dalšímu konkrétnímu dovyšetření.
1: Jaká vyšetření pacienta následně čekají?
2: Jsou to vyšetření, která můžeme rozdělit do tří kategorií. Laboratorní vyšetření, to znamená odběry krve, ale také vzorek stolice se vyšetřuje v této situaci. A právě ten vzorek stolice dnes nám poskytuje velmi jaksi důležitou informaci a je to samozřejmě velmi jednoduché. Je to metoda stanovení takzvaného fekálního kalprotektinu, čili zánětlivého parametru ve stolici, který je velmi častou pacientů s ulcerozní kolitidou, ale také Crohnovou chorobou zvýšen. A běžně se to používá třeba u dětí, kde samozřejmě ta neinvazivnost toho vyšetření je velmi prospěšná. Dále jsou to různá zobrazovací vyšetření a sem patří jednak vyšetření taková, řekněme, méně nepříjemná, méně náročná pro pacienta, jako je břišní ultrazvuk, může to být CT břicha nebo magnetická rezonance. No a konečně je to vyšetření, kterého se zpravidla pacienti zpočátku obávají, ale myslím si, že ne zcela adekvátně, a to je endoskopické vyšetření, především koloskopie. koloskopie vyšetření tlustého střeva a části tenkého střeva endoskopem, ohebným přístrojem, kterým si prohlížíme ten vnitřek střeva, a je v dnešní době prováděno v naprosté většině případů po injekci, tlumící injekci, takže pacientovi to nespůsobuje žádné významné obtíže a přináší to naprosto zásadní a klíčovou informaci pro tu finální diagnostiku.
1: Jak se tyto choroby následně léčí? Je opět více způsobů?
2: Základem léčby obou těch nemocí je medikamentozní léčba, to znamená podávání léků. Ty léky se podávají různým způsobem, jako tablety nebo polikáním různých forem léku. Oni to nemusí být jenom tablety, jsou to třeba takzvané granuláty a tak dále. Někdy medikamenty aplikujeme také do konečníku v podobě čípků nebo takzvaných mikroklizmat. A v určitých situacích se používají léky, které musíme aplikovat formu injekční, buď jako podkožní injekce, nebo jako infuzní léky.
1: Dají se tyto dvě nemoci zcela vyléčit?
2: My je bohužel vyléčit neumíme. Umíme léčit, ale zcela vyléčit ty pacienty neumíme. Jejich léčba v podstatě je celoživotní v naprosté většině případů. A je možné, že se dožijeme doby, kdy budou takové léky, ale já se obávám, že to úplně v blízké budoucnosti nebude.
1: Onemocnění to nejsou v žádném případě příjemná pro člověka, nicméně nejsou smrtelná, dá se to tak říct?
2: Nejsou smrtelná, jsou to onemocnění, která skutečně v podstatě neskracují život pacientům, ti žijí víceméně stejně dlouho jako běžná populace, ale dramaticky zhoršují kvalitu života a invalidizují ty pacienty. Oni mají velký invalidizující potenciál a jsou schopni těm pacientům skutečně způsobit takové potíže, že nemohou žít normálním způsobem, nemohou normálně pracovat, fungovat ve své rodině a tak dále. Správně a dobře léčený pacient by měl ale mít tu kvalitu života, jak jsem už zmínil, srovnatelnou s běžnou populací.
0: Když jde o zdraví. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A já snad doplním, že za primářem Martinem Bortlíkem se vydáme ještě jednou za týden v tomto čase.

dneska 1. červen roku 2026. Kdože má dneska svátek? Jsou to tedy hlavně děti, protože je Mezinárodní den dětí a pokud ještě navíc nějaká dívenka jmenuje Laura, tak ta bude slavit dvojnásob, protože Laury mají dneska jmeniny. No ale taky narozeninových oslavenců je mnoho. Já už jsem hned v úvodu zmínila Karla Šípa, známého to českého baviče, kterého známe asi úplně všichni a jeho humor si získal mnohé, ale taky Richard Krajčo bude slavit, stejně tak Daniel Hůlka, herečka Veronika Kekubařová, anebo musím zmínit i Marilyn Monroe, která se narodila 1. června a bylo to v roce 1926. No, pojďme teď k tématu, kterým se budeme v našem vysílání zabývat za chviličku po písničce. Jeho česká vlastivěda, to už k našemu vysílání neodmyslitelně patří. Dneska ji pro vás připravili archivář Aleš František Plávek společně s kolegou Zdeňkem Zajíčkem a pánové připomenou architekta Josefa Zítka. Toho máme asi všichni spojeného se stavbou Národního divadla nebo velkou kolonádou v Karlových Varech. Josef Zítek ale poslední třetinu svého života strávil v jižních Čechách. Lidově řečeno, architektování pověsil na hřebík a začal se věnovat hospodaření a výrobě sýrů. Ostatně víc o tom za malou chvilku po písničce Radka Tomáška. Hezké dopoledne.

0: Jak se z architekta stal jihočeský baron, to vám vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Známý architekt Josef Zítek je neodmyslitelně spjatý s budovou Národního divadla v Praze. O to méně je známý jako velkostatkář a šlechtic, který měl dokonce vazby na jižní Čechy. Tak se podívejme, kde, ale to musíme do historie. Nevelké panství Lčovice na Prachaticku vlastnily nejprve menší vladické rody a teprve koncem 17. století jej získala hrabata z Altanu a po nich ze Sickingenu. Ta k němu připojila i sousední statek Zálezly a takto rozšířený velkostatek pak znovu střídal své majitele, až jej roku 1852 v dražbě získali manželé Lipertovi. A právě jejich dceru Bertu si architekt Zítek vyhlédl a později pojal za svou manželku a s ní vyženil i jihočeský majetek. Rok před svou smrtí, v roce 1909, byl navíc nobilitován na barona. Lčovické statky si Zítkovi podrželi ještě několik let až do roku 1926, kdy je syn Bertold prodal kvůli finanční tísni. Posledními šlechtickými majiteli se stali Lobkovicové. Josef Zítek se narodil v pražském Karlíně a zemřel na Smíchově, ale s jihem Čech zůstal spjatý i po své smrti. Pohřbený je totiž nedaleko Lčovic v Malenicích.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tento týden v seriálu O jeho českých zvonech zavítáme do Horní Stropnice na Českobudějovicku. Na střeše místní hřbitovní síně stojí jednoduchá otevřená zvonička. Je v ní zavěšen zvon svatý Josef.
1: Zvon svatý Josef má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. V roku 1997 ho ulil zvonař Rudolf Perner v německém Pasově. Na plášti zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním je německý nápis, který v překladu zní Svatý Josefe, pros za nás. Rodina Pernerova patří k nejslavnějším zvonařským rodům ve střední Evropě. Jeho příslušníci přišli do Čech na počátku 18. století. V Českých Budějovicích začali působit v roce 1772, kdy Josef Perner převzal dílnu po zvonaři Antonínu Péglovi a založil tak českobudějovickou větev rodu Pernerů. Zvony dodávali pro kostely v jižních Čechách i daleko za jejich hranicemi v rámci Habsburské monarchie. Po druhé světové válce byla rodina odsunuta do Bavorska, kde Rudolf Perner navázal v Pasově na tradici svých předků. Právě tam vznikl i zvon svatý Josef pro Horní Stropnici, který bude tento týden ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Skončila dvoutýdenní česká hokejová horečka. Národní tým tentokrát na Cenýkov nedosáhl, když vypadl už ve čtvrtfinále. Můžou se ale trošku konejšit tím, že ve čtvrtfinále nestačili na pozdější mistry světa z Finska. Šampionát vám připomeneme v jeho českém dopoledni už za pár minut.

0: prvním červnovém dopoledni se vracíme k mistrovství světa v ledním hokeji. Ve Švýcarsku slavilo zlato Finsko. Stříbro bere domácí tým a bronz putuje poprvé v historii do Norska. Čtvrtá odjela z Curychu Kanada a hned za ní skončili na pátém místě Čechy. Umístění ale možná až příliš lichotivé vzhledem k předváděné hře a výsledkům. Ani v jednom utkání nedokázal národní tým svého soupeře jednoznačně přehrávat po celý zápas. A to včetně duelu s outsidery.
1: Paradoxně ty zápasy, které pro nás měly být těžký, tak jsme je hráli líp než ty lehčí, bych řekl. To možná se nám trochu vymstilo, že jsme nemohli jít z lepšího místa do čtvrtfinále a bohužel pak vám ty body chybí některý a bohužel nám chyběl taky jeden, dva bodíky, no, aby jsme šli na lepšího soupeře.
2: Uvědomoval si po vypadnutí národního týmu ve čtvrtfinále s Finskem brankář Josef Kořenář. Právě prohry se Slovenskem a Norskem, ale i nepřesvědčivá víra nad Itálií stály tým kromě bodu i síly. Kladně se dají hodnotit jen určité pasáže jednotlivých zápasů. Asi nejlepší bylo prvních 13 minut se Švédskem, ale i o vedení 3-0 v dalším průběhu málem Češi přišli.
3: My jsme nedokázali za celý turnaj bude hrát jediný zápas dobře celých 60 minut. Vždycky tam byl nějaký výpadek, nějaký nedoraz. A když proti dobrýmu týmu vynecháte 5-10 minut, nám dají dva góly a můžete ztratit celý ten zápas, takže tak nějak to probíhalo podle mě ten turnaj. No.
2: Říká Lukáš Sedlák a jeho slova se snažil rozvést i kapitán Roman Červenka.
4: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase. Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo takový kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, které jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
2: Krčil rameny po vyřazení českých hokejistů kapitán Roman Červenka. Trenér Radim Rulík na svém posledním šampionátu v roli hlavního trenéra nedokázal najít ideální složení útočných trojic. Češi vesměs dostávali góly ze situací, na které se před zápasem připravovali. Rulík po turnaji přiznal, že se mu nepodařilo vybrat ideální složení týmu minimálně z 10%. Jedno pozitivum, ale na výkonech národního týmu přeci jen lze najít. Do sestavy se dostalo hned několik hráčů, kteří v posledních letech vozili medaile z juniorských šampionátů. Premiérové starty rozhodně nepokazili Galva, Smelovský, Chmelař, Alšer ani Cibulka.
5: Já si myslím, že roste generace. Teď jde jenom o to, aby ty kluci stali se co nejdřív profíkama, aby využili ty možnosti, které se jim naskytnou. Aby to jako nezahodili. Tím, že se uspokojí moc brzy. Určitě nejenom ty, co byli tady, ale i v letošní 20. i v loňský 20. jsou další hráči, kteří opravdu si myslím, že mají ten potenciál. A opravdu jde o to, aby prostě na sobě pracovali, aby se prosadili na klubový úrovni a v ten moment si myslím, že mají otevřený dveře do nároďáku.
2: Ty dveře, o kterých mluví Radim Rulík, už ale bude otevídat Zdeněk Moták, který převzal národní tým pro další sezóny. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování zahájily jednodenní stávku, nesouhlasí s reorganizací ve státní správě. Při silných bouřkách u Netolic se pravděpodobně vyskytlo malé tornádo. Žáci základní školy Komenského v Dačicích budou mít od září novou jazykovou učebnu. Odpoledne by mělo oblačnosti i srážek na jihu Čech ubývat. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Odbory agentury pro sociální začleňování dnes zahájily jednodenní stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjí fungující týmy a ruší agendy. Navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Šarlota Dětková.
2: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
0: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou, klienty by ale odmítat neměli. Při včerejších bouřkách se u Netolice na Prachaticku pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Vyskytovat se mohlo v pásmu od Netolic až po Čakov. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a je se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
0: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové ještě zkoumat. Základní škola Jana Amose Komenského v Dačicích na Jindřichohradecku získá nově vybavenou jazykovou učebnu. Vedení města teď hledá dodavatele technologií. Přestavba třídy za necelé 2 miliony korun začne o prázdninách. Místostarosta Jiří Baštář z Hnutí naše Česko uvedl, že hotovo bude ještě před začátkem příštího školního roku. Sport. Letošní 109. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dánský závodník se tak stal teprve 8. jezdcem v historii, který ovládl všechny 3 závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil celkovou 12. příčku. Sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí dojeli ve 2. stovce pořadí. V závěrečné sprinterské etapě Gira byl v Římě nejrychlejší domácí Ital Jonathan Milan. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženost přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu na Masarykově náměstí v Protivíně na Písecku a pozor dejte taky u Volar, konkrétně u Libínského sedla směrem na Volary. Havarovalo tam těžké nákladní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. My dnes vstupujeme do 6. měsíce roku 2026. V lidové tradici se červen nese ve znamení jahod, třešní a taky očekávání slavné pranostiky o medardových deštích. Za déšť, troufnu si říct, asi za většinu z nás jsme šťastním, protože sucha se pro naší přírodu začínala stávat neúnosná. 10 hodin hodin, 5 minut. My se za chviličku spojíme s naším regionálním stopařem a zeptáme se ho, kam se tento týden chystá. Hanka Šoberová přeje ničím nerušený poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ano, náš regionální stopař Petr Kubát už je od rána zase v terénu. A kam se chystá v tomto týdnu, tak na to se ho budu právě v tuto chvíli ptát. Petře, hezké dopoledne, vítej.
2: Dobré odpoledne. No tak protože Centrum Českých Budějovic obsadil po roce opět festival Budějovický majáles, tak se vám dneska odpoledne přihlásím z téhle studentské akce. Dneska mají na programu studenti mimo jiné třeba velké piškvorkové klání na Piaristickém náměstí. Uvidím tedy, jestli jim bude přát počasí, zatím v Budějovicích dost prší, ale kolem 14. hodiny je tam takové okénko bez deště, tak snad to klapne. A jinak kromě soutěže o krále majálesu a spoustu koncertů klade tenhle festival dlouhodobě důraz taky na doprovodný a vzdělávací program. Divadelní scéna letos nabídne výtvarnou instalaci Kolem jdoucí, kde můžete prozkoumávat příběhy obyvatel zmenšených bytů, anebo interaktivní inscenaci Richard 321 teď z dílny Jihočeského divadla, která publikum vtáhne přímo do napínavé hry o moc. No a během týdne si taky můžete zajít třeba na ranní jógu a výběhy, nebo si užít vystoupení Bude cirkus nebo prohlídku Budějovického Budvaru.
1: Kam zamíříš, Petře, v další dny?
2: Tak zítra se vám přihlásím třeba z Rabšachu na Jindřichohradecku, kde hrnčíř a keramik Pavel Kovářík používá staleté metody k výrobě zahrnčíř.

0: Jdu do Vimperka, kde na zámku připravují výstavu o tiskařské slávě, která bývala ve Vimperku. Ta expozice zavede návštěvníky do éry národního podniku Stráž, kdy se ze Šumavy do celého světa rozletěly miliony svazků a knížek. A v pátek bych se taky rád třeba podíval na Machův unikátní včelín v Krušlově, který zahajuje od června sezónu. No a samozřejmě uvítám i tipy od vás, od posluchačů, hlavně na různé regionální zajímavosti z vesnic a z menších měst. Můžete mi je posílat na mail stopař@rozhlas.cz.
1: Tolik plány našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, díky moc. Ať se týden vydaří, měj se hezky a budu se těšit ve vysílání opět naslyšenou.
0: Já taky, krásný den.
2: Regionální stopař.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, mám pro vás několik tipů, jak strávit první červnový den tohoto roku. Nabízím setkání s hercem Ondřejem Vetchým, a to od 7 večer v Kongresovém centru v Prachaticích. Na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku si můžete prohlédnout obří pískové sochy. Letošní téma je Otava plyne, písek tvoří. V Českých Budějovicích tady začíná ode dneška 19. ročník venkovní výstavy uměleckých děl profesionálních sochařů umění ve městě. Slavnostní uvedení festivalu je pak 4. června od 18 hodin na Havraním náměstí. Ve foaje píseckého kina Portič je ode dneška instalována výstava výtvarných prací absolventů Akademie vzdělávání 3. věku. Otevřeno má vždycky půl hodiny před filmovou projekcí. Den pro děti a dospělé dneska od 15 pořádají u Českobudějovické sportovní haly. Vezměte tam klidně své děti, ratolesti, vyzkoušet si tam můžou lezeckou stěnu, tanec, divadlo anebo různé vědomostní hry. No a v Českých Budějovicích se taky dneska můžete podívat do domů a dvorků měšťanských domů, které nejsou veřejnosti obvykle přístupné. Sraz je v 16.30 u Samsonovy kašny. Přidám ještě něco navíc. V Českých Budějovicích dneska můžete vidět půvabnou komedii o stárnoucím klavírním virtuózovi a učiteli, který si rád hraje na neodolatelného soudce. A pozveme vás na ni už za malou chvilku, a to konkrétně s Věrou Hlaváčkovou. Tohle je ale Petr Novák, písnička Co je to láska. Pěkné dopoledne.

0: Farní zahrada v českobudějovického kostela Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října je pro divadlo jako stvořena. A to zvlášť ve dnech, kdy už pomaličku přichází léto. Dnešní představení, které tam začne v 19 hodin, se jmenuje Profesor na záletech. A o téhle půvabné komedii si teďko budu povídat s režisérkou a známou herečkou jeho českého divadla Věrou Hlaváčkovou, kterou tímto vítám v našem vysílání. Věrko, ahoj, pěkné dopoledne.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Ano, tak Věrku známe dlouhá léta i z Českého rozhlasu České Budějovice, i od Martina Hlaváčka, takže myslím si, že tykání je v tuto chvíli na místě. Věrko, ale pojďme teď k té hře, to je důležité. Kde jsi tu hru našla a čím tě oslovila?
1: Tak já dlouhá léta spolupracuji s Marešovou divadelní společností a Miroslav Mareš je úžasný člověk, to je ten, co to všechno vede, vlastní a je to strašně vzdělaný kulturní člověk a založil si svoje divadlo Malediv, s kterým už dlouhý léta spolupracuji a on tuhle hru viděl před mnoha a mnoha lety v divadle Jihočeského divadla. Jmenovala se Koncert a hlavní roli hrála Bibiana Šimonová tehdy. A ta hra je velmi stará, napsali Hermann Bahr kolem roku 1914, takže je taková trochu zaostalá, trošku taková nezaostalá, myslím, v tom významu, ale v tom jazyku. No a když ji přinesl, tak já jsem se trošku vyděsila, protože byla dlouhá a taková opravdu jako rozvláčná s jazykem, který by už dneska neuspěl. No ale protože se mi moc a moc líbil ten námět, tak jsem ji celou přepsala a vznikla naše hra.
0: Jak jsi tu hru obsadila?
1: No tak protože principál je vždycky hlavní role, že jo, tak to je jasný, takže Miroslav Mareš má hlavní roli Gustava Haina, pianisty, který je, a to bych chtěla teda nalákat diváky, protože to téma je všudy přítomným přes mnoha a mnoha generací. Když si žena veme úspěšného muže, na tomhle případě pianisty, který má rád ženy. A koncert byl název té původní hry a on vždycky odjíždí na koncert. A znamená to něco jiného, než samozřejmě hudební zážitek. A jeho žena ho pak rozumně a chytře přel. A je to prostě o záletném člověku a v tomto případě záletném profesorovi. A obsadila jsem to jeho dalšími lidmi v jeho divadle, takže jeho ženu Marii hraje Jana Placha, což je úžasná herečka, ta by se úplně jako jednoznačně mohla ucházet o angažmá v Jihočeském divadle, opravdu velmi šikovná. David Matějíček, Eva Blašková, Jitřiška Kavalírová, Michal Kopecký, Miroslava Laštovková a Kristýna Marešová. Je to takové obsazení jeho lidmi v divadelní společnosti, Marešova divadelní společnost.
0: My tě, Věrko, známe především jako herečku Jihočeského divadla, známou herečku. Co role režisérky? Jak jsi s ní zžitá?
1: No, musím říct, že jsem přemýšlela o tom, jestli bych třeba dokázala režírovat své kolegy v divadle. To si vůbec dokážu představit, protože je to úplně jiná pozice. Zaprvé jste sám a osamělý a musíte si věřit, protože všechno závisí na tom vašem úsudku, jak to vedete, jak to dopadne a zároveň je to vlastně strašně osamělá role a velmi náročná v tom, že to celé opravdu stojí na tom režisérovi, i když samozřejmě v uvozovkách jenom, protože hodně to stojí na hercích, ale jak režisér pracuje s herci, tak takový je i výsledek, jakým způsobem se s nimi dokáže porozumět, jakým vysvětlí svůj názor nebo svoji pojetí té hry, takže to je taky velmi, velmi důležité. No a pak je tam spousta takových věcí, které neumím. Například jako plánování mi dělá potíže, potom mi dělá potíže muzika, potom mi dělá potíže různé takovéhle věci, které úplně neumím. Takže ještě, že třeba v tomhle případě mám Mirka Mareše, protože ten mi v tom hodně pomáhá. Takže já se cítím strašně dobře jako režisér v téhle společnosti, Marešově divadelní společnosti, ale že bych chtěla režírovat na prknech jeho českého divadla nebo na jiných profesionálních jevištích. Do toho se nehrnu, tam radši zůstanu v té roli herečky.
0: Ta za nás, za diváky je to jenom dobře, co si budeme povídat. My si tě rádi užijeme zase na jevišti někdy. Ale děkujeme moc za pozvání. Tolik v tomto případě režisérka, jinak známá herečka jeho českého divadla Věra Hlaváčková, která nás pozvala na dnešní představení Profesor na záletech. Ještě jednou, Věrko, 19. hodina začátek, říkám to správně.
1: Říkáš to správně. Užijte si to a přijďte.
0: Farní zahrada. Děkujeme za pozvání. Měj se pěkně a zase někdy opět naslyšenou a třeba i naviděnou.
1: Naslyšenou.
0: A já snad, přátelé, ještě doplním, že dnešní představení je benefiční. Výtěžek půjde na podporu léčby vážné nemocné zakladatelky souboru historických tanců Campanello Střeboně Danu Hindrákovou. Tak můžete se přijít pobavit a zároveň udělat něco pro dobrou věc. Jste zváni.

0: Od června vám, milí přátelé, představíme nový pořad Osobnosti Česka. Za malou chvilku vám o něm povíme víc.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 z

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Dozněla jedna z nejznámějších českých balad, píseň těšínská od Jarka Nohavici. No a teď už pojďme k jedné novince, kterou pro vás máme od 1. června ve vysílání. Každé pondělí po 13. hodině vám totiž nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
2: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
3: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
2: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
3: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
2: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
3: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
2: A co tréma? Bojujete s ní?
3: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
2: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
3: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
2: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
1: Ano, tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už dneska. Jinak naše vysílání samozřejmě zpestří i babské rady dneska. Naučí vás tentokrát vyrábět domácí sýr, kterému můžete dát příchuť bylinek podle vašich chutí. Tak počkejte si na recept.

0: Babské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Legendární ABBA v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Pomalu, ale jistě se nám blíží hodina 11. a s ní už i Matěj Vodička se svým hostem i dneska. Matěj, ahoj, pěkné dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Koho jsi na dnešek pozval?
1: No, budeme tu mít po delší době opravdu zástupce, nebo spíš zástupkyni té mladé generace. Budeme tu mít studentku Elišku Pinterovou, která studuje biomedicínu na Trinity College v irském Dublinu. Eliška je původem z Písku a co je opravdu velmi zajímavé na jejím příběhu, že nemá nějaké velké ekonomické zázemí z domova, ale přesto vlastně se dostala do Dublinu. Zároveň má za sebou i studijní pobyt v Melbourne a zanedlouho jí taky čeká studijní pobyt na Oxfordské univerzitě, čili na velmi prestižních vysokých školách po celém světě. Do toho studium velmi zajímavě kombinuje taky vlastně se sportem, s atletikou, hodně běhá a má velmi už bohaté zkušenosti na svůj věk. No a taková třešnička na dortu o tom, že vlastně se vydala takhle do světa, tak rozhodlo to, že s takovou podobnou studentkou slyšela rozhovor právě v našem rádiu, tedy v rozhlasovém vysílání. Takže jí vlastně takovou motivaci a podporu dodal rozhovor, příklad jiné takové studentky, myslím si, velmi hezká věc.
0: No tak třeba zrovna rozhovor s tvým dnešním hostem bude pro změnu inspirací pro někoho dalšího, kdo třeba k nám dorazí a přijde se taky pochlubit. Užijte si to, Matěj Vodička je váš po 11. hodině.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. Statisícové škody způsobují zemědělcům na Strakonicku přemnožení mufloni. Nová lávka u Bechyně může být hotová v září. Její opravy začaly díky sbírce. Na jihu Čech dnes teploty budou jen kolem 18 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný, říká Nacher.
2: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
0: Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostic na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov. Podle hospodářů a majitelů pozemků ale redukce muflonu není dostatečná.
3: Na polích se někdy vyskytuje až 300 muflonů, říká předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
4: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
3: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší.
5: Jestliže se tam opravdu pohybuje 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře.
3: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Začala oprava vysuté lávky u Bechyně na stezce podél řeky Lužnice. Dělníci vrtají kotevní prvky. Nová lávka bude kvůli stavu podloží nad tou původní, informuje o tom turistická oblast Toulava na svých facebookových stránkách. Skalní ocho loni v říjnu poničil pád stromu. Klub českých turistů na stavbu nové lávky otevřel veřejnou sbírku. Víc než 1120 dárců do ní přispělo víc než 830 tisíci korunami. Nadace ČES stavbu nové lávky podpořila částkou 300 tisíc korun, společnost E.ON pak věnovala 200 tisíc. Účelem sbírky je kromě obnovy zničené vysuté lávky taky oprava vyhlídkových plošin nad řekou nebo úprava trasy od Lužnice na vyhlídkovou plošinu u Dobronic. Do sbírky můžete stále přispět, a to i v hotovosti. Pokladnička je na recepci Městského muzea v Bechyni. Nová lávka by mohla sloužit od září tohoto roku. Do té doby musí lidé chodit po žluté značce přes řeku Smutnou.
1: Sport.
0: Česko má po třech letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevilla dvojka bezkormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli druhé loni ve Švýcarsku.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zataženost s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu v ulici Svobody v Třeboni na Jindřichohradecku. Porouchané auto pak stojí na velké křižovatce u dálnice D3 u Úsilného na Českobudějovicku. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vědkyně, univerzitní atletka, ale dokonce i baristka a servírka. Tohle všechno je Eliška Pinterová, studentka Trinity College v irském Dublinu. Její příběh ukazuje, že i studentka gymnázia z malého jihočeského města se může dostat na prestižní světové univerzity. Jak se jí to povedlo, jaký je život daleko od rodiny a jaké další cíle si klade do budoucna, tak nejen o tom si s ní budeme povídat v našem dnešním dopoledním vysílání už za chvíli. Zvu vás k jeho poslechu a přeji krásné pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: A dále jde i naše dnešní dopolední vysílání. Studentka Trinity College v irském Dublinu Eliška Pinterová je naším dnešním hostem. Už je se mnou ve studiu. Vítejte, dobré dopoledne, Eliško.
2: Dobré dopoledne.
1: Zrovna v této době jsou to zhruba 3 roky, co jste odmaturovala na gymnáziu v Písku. Napadlo vás tehdy po maturitě, co všechno za ty následující 3 roky zažijete, co vás všechno čeká?
2: Opravdu by mě to nenapadlo. Ani ve snu měla jsem takové přání, kdy jsme si s kamarádkami lepili takové různé lepičky a že budeme studovat v zahraničí a kam všude pojedeme, ale nakonec nás trošku zavalilo to všechno učení kolem maturity, až jsme si jako prostě tyhle sny nechali zajít, a když jsem se pak dostala na Trinity, tak mě to opravdu překvapilo.
1: Vy máte každopádně teď už po semestru, je to tak, máte za sebou všechny zkoušky?
2: Ano, úspěšně jsem je složila, takže mám za sebou ročník a čeká mě poslední.
1: Takže 4. ročník?
2: Ano,
1: říkám
2: ano.
1: To správně. A po 4. ročníku budete mít titul Master Degree? Nebo?
2: Ne, je to teprve bakalář a potom můžu pokračovat buď na 4letý obor medicíny, anebo si udělat 1 rok Master of Science.
1: My samozřejmě v průběhu našeho dnešního rozhovoru budeme podrobně mluvit o tom, co jste navštívila, jaké stáže máte za sebou a tak dál. Ale k tomu, že jste se vydala cestou studia biomedicíny na prestižních univerzitách v zahraničí, prý tak trochu přispělo i naše vysílání. Je to pravda? Povězte, co konkrétně k tomu vedlo.
2: Ano, byl to konkrétně rozhovor s Honzou Hrebíkem, který právě také studoval v Dublinu, na University College Dublin. A to mi dodalo motivaci k tomu opravdu vycestovat a trochu mi to i přiblížilo to studium zahraničí, a to je i důvod, proč jsem dneska tady.
1: To je velmi dobrý důvod a každopádně to byl tedy rozhovor přímo na naší stanici.
2: Ano, ano.
1: I přesto, že jste byla původně přijata na lékařskou fakultu tady v Česku, tak jste na ní nakonec nenastoupila, vydala jste se potom tedy posléze do Dublinu. Tak proč jste vlastně zamítla studium medicíny tady v Česku?
2: Tak kolem mě se vytvořila taková bublina lidí, kteří říkali, jak je studium medicíny náročné a že to rozhodně nemůžem zvládnout, že celý život se bude točit jen kolem učení, a že já jsem tomu uvěřila a trošku jsem se od té medicíny oddálila, a bylo to i tím, že jsem si moc nevěřila, a paradoxně studium v zahraničí mi dodalo to sebevědomí, i ti lidé, kteří kolem mě byli, jako například z Ameriky, kteří opravdu mají to sebevědomí větší a věří si, tak mi dodali to sebevědomí v tom, že opravdu mám si jít za svým snem a dělat to, co mě opravdu baví. A právě i to je to studium, to, co právě dělám.
1: No a dodalo vám to i sebevědomí přijít sem k nám do studia. Vy jste zmínila docela zajímavou věc, možná to budeme moct rozvést taky později, ale řekla jste, že třeba lidé z Ameriky nebo studenti z Ameriky mají větší to sebevědomí, než mají místní studenti. Proč si myslíte, že tomu tak je?
2: Možná to může být i nastavením celého toho systému, že oni se opravdu musí prosadit a už na základě přijímacího řízení na vysoké školy. Oni píšou různé doporučující dopisy a vlastně jejich dopisy o tom, co oni dělali, mají nejrůznější stáže. Řekla bych, že teď je mnoho ambiciozních studentů za mne. Neřekla bych, že jich bylo tolik, protože teď se objeví různé programy pro středoškolské studenty, které podporují ty nadané, ale i ambiciozní studenty ze středních škol, a trochu jim pomáhají v těch mimoškolních aktivitách, což ještě za mě nebylo takové obvyklé. A já jsem dělala vlastně všechno a byla jsem takový poletucha z jedné strany na druhou. A vůbec mi to vlastně nedocházelo, že toho dělám tolik, ani jakoby mě nenapadlo, že bych vůbec se někam takhle mohla přihlásit a jít studovat v zahraničí. Až potom podle mého zájmu, že jsem opravdu chtěla zkusit to studium v Británii.
1: No, my jsme mluvili tady o tom, že jste původně měla nastoupit na medicínu, na lékařskou fakultu, teď tedy studujete biomedicínu, měla jste o svém vysněném oboru jasno už třeba během té střední školy, bylo to právě to lékařství?
2: Já jsem obecně měla biologii, odmala jsem měla ráda

0: introvertním. A právě i v angličtině jsem daleko otevřenější.
1: Můžete představit posluchačům právě obor biomedicíny, co se v něm skrývá?
0: Tak je to vlastně takový široký obor. Irové na něj jdou, když třeba neví, jestli úplně chtějí na medicínu nebo mají rádi biologii, protože ten obor je velice široký. Je tam od studia botaniky po právě trochu medicínské obory, jako studuju já. A je to vlastně 2 roky jsou takové základní vědy, jako je biologie, chemie, fyzika a různě je tam možnost specializace právě na to medicínství. A potom 2 roky jsou odborné, kdy já mám právě obor fyziologie, což je fungování lidského těla i právě se zaměřením na medicínu.
1: Biomedicínu v našem dnešním dopoledním vysílání představuje Eliška Pinterová, která tento obor studuje na Trinity College v irském Dublinu.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Eliško, vy prý nemáte doma akademické zázemí v rodině, je to pravda?
0: Ano, ano, jsem opravdu první, ale musím říct, že rodiče mě v mých ambiciozních nápadech podporují a za to jsem jim neuvěřitelně vděčná.
1: Je důležitá taková podpora i z rodiny, ačkoliv třeba právě to zázemí tam není?
0: Ano, rozhodně jo, protože i kolikrát mi dodají takové to popošťouchnutí, které já nemám, nebo i mi poradí nějaké věci ohledně organizace, mamka mi pomáhá s balením, protože to je stále moje slabina a tak, no.
1: Balení kufrů je vaše slabina?
0: Ano, ano, balení kufrů. Balení kluků, no, to je taky, ale...
1: A jak se to projevuje? Že nevíte, co všechno si vzít?
0: Já, no ano. Opravdu ráda bych si vzala všechno a bohužel ty limity těch kilo, co se mohou zbalit, to je potom placení mnoho nadváhy a tak, no.
1: Jak jste se dostala na změnu Trinity College v Dublinu? Co všechno musí maturant z Česka vlastně udělat pro to, aby se na takovou vysokou školu dostal?
0: Tak vlastně... Lidé si mnohokrát myslí, že to je neuvěřitelně komplikované a že k tomu potřebuje člověk velké množství financí, ale Irsko je vlastně součástí Evropské unie, což znamená, že jsou tam nejrůznější granty od Evropské unie, které to umožní a nám jakožto studentům z Evropské unie stačí maturita z 5 předmětů, což znamená 1 předmět navíc a certifikát C1 z angličtiny. Což já jsem vlastně nikomu neřekla, že bych ráda studovala v zahraničí, takže jsem si dala 5. předmět s tím, že mám matematiku nesmírně ráda a že potřebuji z ní maturovat, takže to bylo pro spolužáky také jako překvapení, proč ta holčina si dává extra předmět a je důležité mít dobré známky z té maturity, musí to být opravdu samé jedničky na Trinity, no.
1: Určitě důležité je taky odhodlání, ale zatímco u nás máme řádné a klasické studium na těch vysokých školách zadarmo, tak ne všude ve světě samozřejmě je to stejné. Vy jste zmínila, že tím, že Irsko je v Evropské unii, tak ty podmínky jsou snadnější, ale musí člověk třeba i pro studium na takovou školu nějak jinak schánět peníze prostřednictvím třeba nějakých nadací a tak dál?
0: Právě díky té Evropské unii je to na základě příjmu rodičů, se vypočítává to, jaké stipendium člověk dostane nebo student dostane. Tím pádem pro nás je snaží získat to plné stipendium, kdy vlastně se platí jenom základní poplatky té škole, ale co je velice finančně náročné, ubytování, které se pohybuje kolem 20-30 tisíc korun na měsíc, kterým si opravdu musím právě i přivydělávat na toto studiu, na toto ubytování právě prací v kavárně. Ale potom později se mi podařilo i sehnat stipendium od nadace v Česku.
1: No, k tomu vašemu povolání, kterým si přivyděláváte, se samozřejmě taky ještě dostaneme, ale zmínila jste třeba tady to, jak vám pomáhá maminka balit vždycky kufry. Co ten život daleko od rodiny? Byl to pro vás ze začátku velký nezvyk?
0: Byl, já jsem si vlastně uvědomila tím, že jsem poměrně rodinný člověk, že mám velkou rodinu a ráda se s nimi potkávám a takhle to bylo trošku těžší, že jo? Ale právě i moderní technologie, jako jsou videohovory a tak, tak mi pomohly v tomto kontaktu, takže si mnohdy s mamkou toho povím více, když jsem v Dublinu, než když

0: jsem doma paradoxně, protože jsme si takové vzácnější a potom mi pomohlo i to, že právě pro prváky tam je připravený bohatý program seznamování a různé výlety a v irském Dublinu jsou i takové societies, což znamená studentské kluby a spolky a já jsem se našla v atletickém, kdy v Dublinu je pro mě můj běžický klub taková druhá rodina.
1: K tomu se taky ještě dostaneme. Každopádně, s čím jste ze začátku měla největší problémy, co se týká té, řekněme, aklimatizace?
0: Stále to bylo moje sebevědomí, protože jsem se bála mluvit před těmi rodilými mluvčími. Takže naštěstí jsem měla spolubydlícího, který byl z Itálie, takže jsme tak spolu různě si překládali ty slovíčka v průběhu konverzace. Ale překvapením pro mě byl irský přízvuk, který byl poměrně silný a nebyla jsem na něj zvyklá.
1: Takže jste si musela zvykat na to rozumět některým slovíčkům, které jste třeba slyšela jinak ve škole, jinak zní samozřejmě v irském prostředí a tak dál. Tomu celkem rozumím. Jak vás naopak mezi sebe přijali lidé v Dublinu, v Irsku? Předpokládám, že samozřejmě v tom univerzitním prostředí je to asi o něco snazší a zároveň trochu odlišné, protože když to řeknu čistě hypoteticky, v nějakém velkém univerzitním kampusu se dá předpokládat, že tam asi bude hodně cizinců.
0: Ano. Hlavně ze začátku to byl právě kontakt s cizinci, jako jsou Italové, kteří jsou takový od začátku otevření. Takže to bylo takové první. A později i právě v průběhu mi byli v nápomocní starší lidé z Dublinu, kteří jsou opravdu vřelí a ochotní poradit, když člověk neví nějaké slovíčko nebo tak, nebo je někde zmatený. Právě když jsem přijížděla do Dublinu, tak byl večer, pršelo a pán se mi hned nabídl, že mi poradí, kam mám jít a tak, z čeho jsem byla opravdu překvapena.
1: Protože jste nedávno absolvovala stáž ve zdejším biologickém centru Akademie věd tady v Českých Budějovicích, dokázala byste srovnat rozdíl mezi přístupem na, řekněme, našich vysokých školách a na univerzitách právě třeba v Irsku? Jaké jsou ty hlavní rozdíly?
0: Já přímo zkušenost s akademickými hodinami nemám. Mám zkušenost s tím prostředím, které je na podobné úrovni, bych řekla, ale takový rozdíl je ve zkouškách, kdy vlastně na zdejších školách jsou zkoušky ústní, zatímco v Dublinu píšeme eseje. Což musím říct, že pro mě by bylo asi lepší mít ústní zkoušky, protože ty eseje někdy pro mě ještě přece jenom v té angličtině jsou takové náročnější, ale to je takové srovnání, no.
1: Eliška Pinterová, studentka biomedicíny z Trinity College v irském Dublinu, je naším dnešním dopoledním hostem. Za 7 minut bude 11:30 a my si teď poslechneme krátkou písničku Marty Kubišové. Za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 11:05 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním hostem, studentkou biomedicíny Eliškou Pinterovou. Co mě osobně zaujalo, Eliško, už to tady taky zaznělo, v Irsku si přivyděláváte, nebo jste si přivydělávala jako baristka a servírka ve dvou kavárnách. Jaká je to zkušenost? Dá se to dobře skloubit se studiem?
2: První rok to bylo takové, že se to dalo zvládat. Teďkon už čím je to studium náročnější, už se to přece jenom trochu více přibližuje té medicíně, tak už je to opravdu náročné skloubit a i proto jsem byla ráda, že jsem dostala právě stipendium od zdejší nadace, které mi v tom velmi pomohlo a byla jsem a potom umožnilo mi to dělat stáž v laboratoři, kde zpracujeme na publikaci vědeckého článku s kamarádkou. Takže je to náročné, ale je to potřeba, no, když takhle člověk chce vyjet někam a studovat v zahraničí.
1: Takže po nocích, po večerech v kavárně.
2: Ano, ano.
1: No, když jsme zmínili, jak vás přijali v tom univerzitním prostředí, nebo řekněme na té univerzitě, v tom kampusu, jak vás přijali právě třeba, co se týče personálu v té kavárně?
2: Mm-hmm. Tak já mám takovou menší kavárnu, která je v takové klasické části Dublinu, takže tam chodí starší lidé, kteří se zajímají o to, odkud jsem a i ptají se na různé otázky ohledně právě Československa, tak občas si musím opakovat naší historii, abych jim správně odpověděla a tak, no, takže vřele.
1: No, Irsko je vyhlášené svými puby, samozřejmě. Stejně tak Dublin navštěvujete třeba často s kamarády, s přáteli?
2: No, já musím se přiznat, že já více času trávím v knihovně než v hospodě, takže jakoby po nějakém závodu běžeckém třeba navštívíme s kamarádami nějaký takhle pub, ale jinak bohužel moc ne, no.
1: Možná by i někteří posluchači ocenili, kdybyste srovnala české a irské pivo, jestli vůbec, jestli jste ochutnala třeba, předpokládám, že ano.
2: Ochutnala a je opravdu jiné. To irské je také tmavší. Můj taťka ho má velmi rád, to vždycky musím koupit nějaké na letišti a přivézt ho, tak to je vždycky takový suvenýr z Dublinu. Ale já opravdu pivový odborník nejsem.
1: No, máte za sebou taky studijní pobyt v australském Melbourne, kde jste konkrétně byla od konce loňského léta do začátku letošního roku. Bylo to zase v Austrálii úplně jiné, co se týče toho akademického prostředí, nebo vůbec prostředí celkově?
2: Mm-hmm. Bylo to odlišné. Já jsem do Austrálie odjela. Bylo to hlavně z akademických důvodů, z čemu se mi lidé divili, protože si mysleli, že bych ráda vyjela do Austrálie na dovolenou a já říkám, ne, já tam opravdu bych ráda studovala, z čehož jsem byla nadšená. Byla jsem právě na University of Melbourne, což byla taková větší univerzita, mají tam neuvěřitelné zázemí pro sportovce, kdy jsem měla možnost být elitní atlet, takže jsem měla svého trenéra, který se mi věnoval a pomohl mi právě trochu propojit regeneraci s tréninkem a různě. A akademická sféra právě bližší medicíně, kdy jsme měli i možnost pitev a různě trošku větší praxe, takže bylo to velmi náročné, ale užila jsem si to.
1: Teď se dostáváme konečně i k těm vašim dalším aktivitám, protože kromě toho všeho vy máte i certifikovaný kurz první pomoci, jste trenérkou atletiky a dokonce trénujete i horolezectví. Jak se tohle všechno dá zvládnout dohromady, když jsme mluvili i o tom, že jste pracovala v kavárně, abyste si vydělala na to ubytování?
2: Managementu času, ale jsou to také mé koníčky, v které mě baví a dělám je právě ve svém volném čase a právě atletika budu a teď v následujícím semestru právě budu i prezident atletického klubu, čímž je, budu vlastně ty tréninky i běhat jakožto trenér, takže budu dělat vlastně dvě věci v jednom. A potom při školních prázdninách většinou dělám ten zbytek, takže buď trénuju horolezectví, anebo právě i tu atletiku.
1: To propojení sportu a studia je ve vašem případě velmi zajímavá otázka. Šlo to studium ve vašem případě vždycky ruku v ruce s tím sportem?
2: Tak už od mala mě rodiče právě vedli ke sportu, i jsme různě jezdili na kolech a tak, ale míčové sporty nejsou pro mne, na rozdíl od mých bratrů, ty jsou nadaný skoro na všechny sporty, tak já jsem začala vlastně tancem, který mi moc nešel a právě atletice jsem se začala věnovat až v průběhu covidu a začala jsem si běhat tak nějak pro sebe a když jsem pak hledala vysokou školu, hledala jsem i na základě toho, jestli bude mít atletický klub.
1: Pokud vím, tak máte za sebou druhé místo v půlmaratonu Scholar Half Marathon Monze v Rakousku, což je značný úspěch, takže předpokládám, že asi běháte a trénujete hodně.
2: Ano, snažím se a právě trošku i už ty tempové běhy a různé intervaly do toho zapojit, nejen tak si vyjít, vyčistit hlavu
1: během. Takže běháte asi spíš na ovále, když trénujete, neběháte po Dublinu třeba, že byste se proběhla po centru města?
2: No, potkáte mě i v tom centru. Já jsem takový i horský běžec, takže u nás tam různé kopečky a je to dobrý trénink, musím říct.
1: Kombinace vysokoškolského studia a sportu, to je věc, která se řeší v mnoha ohledech i u nás, ať už třeba v souvislosti s hokejem, s fotbalem, s volejbalem, prostě z mnoha sporty. Jsou ty školy v zahraničí podle vás vstřícnější právě k této kombinaci? Je tam velký rozdíl oproti českým vysokým školám? Byť tedy, jak zaznělo, vy jste nebyla někdy studentkou české vysoké školy samozřejmě.
2: Rozhodně je to propojenější na rozdíl od českých škol, protože vlastně ty kluby jsou součástí té univerzity, takže je to přímé propojení. I vlastně naši profesoři jsou vlastně i našimi fyzioterapeuty nebo takhle, takže nás podporují a já i mám ten obor takový, že jde trošku jakoby v ruku v ruce s tím sportem, takže vlastně můj výzkum se týká i vlastně toho atletického prostředí potom, takže je tam velká podpora ze strany školy.
1: Zanedlouho vás čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Předpokládám, že se na to asi dost těšíte. Jak jste se dostala k této příležitosti?
2: Tak opravdu to bylo o vypisování různých e-mailů nejrůznějším profesorům, až nakonec se mi podařilo skontaktovat jednu PhD studentku přes LinkedIn, která mi poradila i právě kontakt na paní profesorku Fisher z Oxfordské univerzity a pak se mi podařilo získat i právě finance na ubytování a budu mít stáž v Oxfordu, čemuž stále nemůžu uvěřit a moc si toho vážím.
1: Takže od tohoto podzimu budete působit na Oxfordské univerzitě?
2: Ano, bude to právě na konci srpna.
1: Chtěla byste se do budoucna vrátit do Česka nebo byste ráda získala práci v zahraničí? Jinými slovy, jestli preferujete spíš hlavně to zahraniční prostředí zůstat v něm?
2: Já čím víc cestuju, tím víc si uvědomuji, že tady je to vlastně krásné a i když všechno má své plusy a mínusy, takže se tady vlastně máme hezky, takže bych ráda přinesla ty poznatky ze zahraničí. Zůstala v kontaktu s tím zahraničím, ale působila tady.
1: Vy jste sama v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmínila, že jste tady právě proto, abyste předala taky své zkušenosti. Představte si třeba, že nás poslouchají nějací maturanti, kterým je 19-18 let, přemýšlí třeba o tom studiu v zahraničí. Co byste jim ráda sdělila?
2: Rozhodně nebát se to vyzkoušet, nedá se opravdu nic kazit. Pošlete tu přihlášku a i se nebojte těch financí. Zkuste to.
1: Eliška Pinterová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám tedy daří nejen při studiu a nejen při sportu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Do té doby naslyšenou a hezký den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Za 2 minuty bude 11:45. V pravidelný čas pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jestli se ptáte, o čem bude, tak bude o dopravním prostředku zvaném městské auto. Slovo má Ivan Mls. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Nevím jak vy, ale já některým dnešním pojmům tak docela nerozumím a nemusí jít zrovna o slovník mladé generace spotvořený sociálními sítěmi. Stačí zabrousit třeba do oblasti motorismu. Co chvíli jsem ku příkladu konfrontován s termínem městské auto. Jenže co to vlastně je? Auto uspůsobené pouze k tomu, aby se pohybovalo výhradně v městských ulicích? Něco malého, svižného, obratného, co se všude vejde? A co když budu potřebovat jet na chalupu, někam na výlet nebo dokonce na dovolenou k moři? Tam už mě městské auto nedoveze, protože mimo město nebude fungovat? To je asi hloupost, že ano? Na druhou stranu je divné, že neexistuje pojem vesnické auto, což by byl příhodný marketingový termín pro vozidlo vhodné ke každodennímu dojíždění za prací, vzděláním, nákupy či kulturou z míst, odkud je špatné spojení veřejnou dopravou. V tomto světle pak pojem městské auto vypadá ještě divněji. Vezměte si třeba České Budějovice. Máme tady hromadnou dopravu, sdílená kola a elektrokoloběžky, pěšky dojdete ze sídliště na náměstí za 30 minut. Tak na co si ještě pořizovat městské auto? Znám dokonce lidi ze svého okolí, kteří se pohodlně obejdou nejen bez městského, ale bez auta vůbec a nijak nestrádají. Osobně si myslím, že když už, tak nejlepším městským autem je pochopitelně elektromobil. Doveze vás spolehlivě a bez lokálních emisí, kam potřebujete. Já sám se jim ostatně vozím téměř denně. Říká se mu tuším trolejbus. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tento týden bude ohlašovat poledne zvon svatý Josef ze zvoničky na střeše hřbitovní síně v Horní Stropnici na Českobudějovicku. Má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na boku zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním německá modlitba, která v překladu zní svatý Josefe, pros za nás. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České Budějovice nabídnou od července vlastní sdílená kola, provozovat je bude dopravní podnik. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezónu než loni. Na Šumavě hlásí zvýšený zájem o ubytování. Na jih Čech se zítra po dnešní pauze vrátí letní teploty, budou kolem 25 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Lidé v Českých Budějovicích budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na MHD nebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v republice, uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
2: Potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného. Ten, kdo bude využívat sdílené kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
0: Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky vedoucí k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Maďar oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignovat odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Do letních prázdnin zbývá měsíc. Provozovatelé hlásí větší zájem hostů, stále ale pokračuje trend rezervací na poslední chvíli. Podle Asociace hotelů a restaurací očekává většina ubytovatelů stejnou nebo lepší sezónu než loni.
3: No tak teď vymetám smetí.
4: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
5: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
6: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
7: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
6: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
8: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
6: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ojediněle se může objevit bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i mraků. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 16. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V úterý očekávejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle se budou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Mírný jihovýchodní vítr se později večer změní na západní, biozátěž bude na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie by teď měla došetřovat nehodu v ulici Svobody v Třeboni. Jiné nové nehody hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
10: 12 hodin, k tomu 5 a 3 čtvrtě minuty, pondělí 1. června roku 2026 a také písničky pro radost, které začínají právě nyní. Dobré poledne a ničím nerušený poslech přeje ze studia Luboš Voráček. V úvodu jsou hned připraveni Božejáci, budou hrát tomu nejmladšímu oslavenci, kterému dnes budeme přát, a to je Pavel Skalník mladší, je to muzikant, hrát budeme do Starého Pelřimova. K 31. narozeninám. Právě dnes oslavuje 31. narozeniny trumpetista Božejáků Pavel Skalník mladší. Veď tyto přání. Pájo, přejeme ti hodně zdraví, pevný nátisk, ať tě muzika stále baví a přináší ti radost. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Božejáci. Tak Božejákovi, Pavlovi Skalníkovi mladšímu do Starého Pelřimova, k 31. narozeninám budou rád Božejáci, píseň U potůčku.

Božejáky v písničkách pro radost vystřídají babouci, aby zahráli do Vodňan, kde 50. narozeniny má dnes Petra Klimešová. Petro, k dnešním narozeninám přijmi od svých sester, pardon, od svých dcer Petry, Teresky, Adélky a Markéty, jakož i od manžela Václava a sestry Jaroslavy, vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. Přání teď zasílají babička s dědou a také prababička Marie z domova pro seniory. Pro Petru Klimešovou do Vodňan k 50. narozeninám má hrát píseň Vede chodníček. Tady je v podání babouků.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá krajanka, která bude hrát do Novosedl nad Nežárkou. Tam 70. narozeniny má pan Vlastimil Kotek. Respektive měl 30. května 70. narozeniny. Jak se píše, manžel, dědeček a bratr a také švagr, pan Vlastimil Kotek. A tímto bychom vás chtěli poprosit o předání blahopřání a zahrání písničky. To je to, co přišlo k nám do rozhlasu a teď už tedy přání pro pana Vlastimila Kotka. Milý dědo, chceme ti tímto popřát všechno nejlepší, hodně štěstí a pevnější zdraví. Vnoučata Lukášek a Monča posílají dědovi velikananánskou pusu. K přání se připojuje také sbor dobrovolných hasičů z Novosedl nad Nežárkou. Pro pana Vlastimila Kotka do Novosedl nad Nežárkou, k těm 70. narozeninám, které měl 30. května, má hrát píseň Na starý mohelně. Tady je krajanka.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 2,5 minuty po 12:15 v písničkách pro radost teď budeme přát do Setěchovic a také do Horního Záhoří. A s přáním začnu v Horním Záhoří, tam 70. narozeniny má paní Milena Součková. A tak obecní úřad Záhoří vám paní Součková do dalších let přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Paní Mileně Součkové do Horního Záhoří za chvilku budou hrát čtveráci, ale ještě předtím to mám krásně, překrásně ručně psaný dopis, který začíná. Vážená redakce Písniček pro radost, prosím o zahrání písničky Petrovičtí hasiči pro našeho milého tatínka, pana Václava Kříže ze Setěchovic, který oslaví právě 1. června 75. narozeniny, respektive 75 let svého života, jak se píše. A teď to přání. Milý tatínku, chceme ti poděkovat za lásku, starostlivost a porozumění, které pro nás vždy máš. Máme tě moc rádi a proto ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a vše krásné. To všechno ti přejí a pusu posílají manželka Květa a synové Pepa, Vašík a Jára s rodinami. To bylo přání pro pana Kříže, Václava Kříže, do Setěchovic k těm 75. narozeninám. Ale čtveráci a petrovičtí hasiči budou hrát také do Horního Záhoří paní Mileně Součkové k 70. nám.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď budeme přát do Záluží, ale také do Žďáru. Začnu ve Žďáře právě, kde 70. narozeniny má paní Hana Eliášková. A právě dnes se 70. narozenin dožívá paní Hana Eliášková. A tak jménem vedení obce Žďár přeje pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a stále radost stvoření dekorací, které s dcerou vyrábí, přeje paní Manová. Paní Haně Eliáškové do Žďáru hned budeme hrát, ještě předtím do Záluží budeme přát k 75. narozeninám panu Václavu Zochovi. Kamarádi myslivci z mysliveckého spolku Betlínek, Měkinec a Buková Kváskovice přejí oslavenci hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a do dalších let hodně loveckých úspěchů a nezapomenutelných zážitků. K tomuto jubileu také máme zahrát píseň Jednoho večera. Pro pana Václava Zocha do Záluží k 75. narozeninám a do Žďáru k 70. nám paní Haně Eliáškové bude hrát Plzeňačka píseň Jednoho večera.

Plzeňačka v písničkách pro radost dohrála a malá muzika na uši Pepíka je připravená zahrát do Chocenic a také do Nových Hradů. V Nových Hradech 75. narozeniny má paní Helena Kubátová. A tak do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody pan starosta města. Paní Heleně Kubátové, za okamžik zahrajeme. Ještě předtím ale musíme popřát také do Chocenic, kde 75. narozeniny má pan Josef Benedikt. Vše nejlepší Pidovi k životnímu jubileu přejí manželka Hanina, dcery Šárka a Lenka, zeťové Rostě a Míra a také vnuci Dominik, Jonáš a Matyáš. Do Chocenic pro Josefa Benedikta k 75. narozeninám a také do Nových Hradů k 75. paní Heleně Kubátové bude hrát malá muzika na uši Pepíka Vzpomínku na Šumavu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: V písničkách pro radost je připravena zahrát Doubravanka pro pana Václava Zocha ze Záluží u Bavorova. A to k 75. narozeninám. A v tom dopise, který k nám přišel, prosím o zahrání písničky pro radost pro pana Václava Zocha ze Záluží u Bavorova k jeho 75. narozeninám, které oslaví právě dnes, 1. června. Hodně štěstí, zdraví a osobní pohody přeje bratr Pepa s rodinou, také rodina Zochova, Piklova a Velíškova. Panu Zochovi má hrát Doubravanka. Bude, ale bude hrát také paní Emílii Špačkové do Jarošova nad Nežárkou k 80. narozeninám. Zástupci obce Jarošov nad Nežárkou vám, paní Špačková, k vašemu jubileu přejí klid, pohodu a pevné zdraví. Do Jarošova nad Nežárkou k 80. paní Emílii Špačkové a také do Záluží u Bavorova k 75. nám pro pana Václava Zocha, teď už Doubravanka,

Doubravanka a šumavský motoráček měla v písničkách pro radost dnes hrát také pro pana Jaroslava Soušeka z Tábora k 80. narozeninám. Přání se mi zatoulalo, ale určitě ho teďkom přečtu a omlouvám se panu Soušekovi, že Doubravanka a šumavský motoráček nehrála až po tom jeho přání. Ale vynahradíme to snad jarní láskou, která už je připravená. Protože v Táboře pan Jaroslav Souček měl 80. a nám přišlo přání, ve kterém se píše: Milý Jardo, k tvému životnímu jubileu ti ze srdce přejeme všechno nejlepší. Ať tě i nadále provází pevné zdraví, štěstí v každém kroku, klid a pohoda, radost z maličkostí i velkých věcí a boží požehnání. Ať je každý další rok naplněný spokojeností a máš kolem sebe lidi, kteří ti dodávají sílu, podporu a radost. To vše přejí manželka Mařenka, dcera Jarča s manželem Pavlem, také dcera Máša a vnoučata Míša, Martin, Ivča a Markéta. Panu Jaroslavu Součkovi měla hrát do Tábora k 80. nám Doubravanka, šumovský motoráček. Ta píseň už tedy byla odehrána a tak do panu Soušekovi pošleme jarní lásku od české kapely, která bude hrát také do Vrábče pro pana Miroslava Kříženeckého, rovněž k 80. narozeninám. A v tom dopise, který nám přišel, se píše: Prosíme o písničku pro pana Miroslava Kříženeckého k jeho narozeninám a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Obecní úřad Vrábče. Tak do Vrábče k 80. pro Miroslava Kříženeckého a také do Tábora rovněž k 80. narozeninám pro Jaroslava Soušeka bude teď hrát česká kapela Jarní lásku.

a v písničkách pro radost jsou připraveni babouci, aby zahráli do horních Slověnic. Mám tu přání pro pana Miloslava Václavovského. V tom prvním se píše, v tom prvním přání k těm 80. narozeninám, který je to přání adresováno pro Milouše Václavovského, tak se píše: Milý Milouši, přejeme ti k tvým kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a ještě dlouhá, dlouhá léta. To přeje švagrová Marie se švagrem Pepou, neteř Marie a celá rodinka Fiktusova. Byl jsi celý život u myslivců, tak bychom ti rádi zahráli písničku od babouků Už troubělí na horách jeleni. To se píše v tom prvním dopise. Ta píseň bude hrát, ale ještě tu mám pro pana Václavovského Miloslava do Horních Slověnic k těm 80. narozeninám jedno přání. Město Lišov blahopřeje k významnému životnímu jubileu svému občanu panu Miloslavu Václavovskému, který právě dnes slaví 80. narozeniny. A přeje pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Pro pana Miloslava Václavovského do Horních Slověnic k 80. narozeninám budou hrát babouci Už troubějí na horách jeleni.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost je připravena zahrát veselka Ladislava Kubeše, a to jednak do Písku, do Hradiště a také do Drhovic. S přáním začnu v Drhovicích, kde 82. narozeniny má paní Miluše Koutenská. Právě dnes 1. června slaví 82. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Miluše Koutenská z Drhovic. Přeji mi naše blahopřání, ať tě štěstí doprovází, zdraví, ať máš náruč plnou a jen radosti se hrnou. Humor se ti nestrácí a prostě všechno nejlepší. To ti přejí děti s rodinami, také vnoučata a pravnoučci Domísek a Daník. Do Drhovic ke 82. narozeninám pro paní Miluši Koutenskou za chvilku bude hrát veselka Ladislava Kubeše a bude hrát také do Písku Hradiště, kde je hned dvojí výročí. To první je pro pana Ladislava Svobodu a to druhé je pak pro jeho paní Jiřinu. Ale já to vemu, jak se píše v tom dopise. Prosím o zahrání písničky pro pana Ladislava Svobodu, rodáka z Hradiště u Písku, kterému bude tedy dnes 1. června 80 let. Zároveň jeho manželka Jiřina oslaví zítra 2. 6. své 76. narozeniny. A tak přejeme jim oběma hlavně hodně zdraví a radosti. To přejí dcera Jiřina a syn Láďa s rodinami, vnoučata Aleš, Petra, Anetka a Dan a ještě pravnoučci Oliver a Nikolás ti posílají velkou pusu. Paní Jiřině Svobodové, která zítra 2. června oslaví 76. narozeniny, pro jeho manžela Ladislava Svobodu, který dnes slaví 80. narozeniny, a také ke 82. narozeninám do Drhovic pro paní Miluši Koutenskou bude hrát veselka Ladislava Kubeše veselou píseň Můj polku.

A v písničkách pro radost je ještě připravená zahrát Podhoranka. Blahopřát, teď budeme do Radostic. Mám tu přání pro pana Františka Crkvu z Radosticu Borovan k jeho 91. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu. To přejí členové osadního výboru spolu s radostickými spoluobčany. A má prý zaznít radostická kaplička od Podhoranky. Je připravena a bude hrát do Radostic k 91. narozeninám pro pana Františka Crkvu.

Písničky pro radost se dostávají k samotnému závěru a to znamená, že ještě také musím připomenout obsazenost našeho pořadu. Červen, byť jsme na začátku, tak už je plno a červenec už se nám také plní. V červenci už je od 1. do 5. plno, včetně, pak ještě 17. 18. července už je obsazeno, ještě 23., 24. a 26. a pak ještě 28. července. To jsou ty obsazené termíny. Já teď koukám právě na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, jak takový kalendář, přes který vlastně můžete také objednávat a písničky a poslat také přání a udělat tak někomu radost. Samozřejmě, že to je zdarma. A teď ještě pozvánka za písničkou. Začnu zítřkem, 2. červnem. Zítra bude veselo v nově zrekonstruované restauraci Myslivna v Novém Dražejově. Bude to posezení s písničkou od 18 hodin. Veselo bude také na Včelné, zítra od 17 hodin a 30 minut, kde bude hrát kapela Patriot. A teď ještě pozvánky na sobotu. V sobotu máme pozvánku na homolské setkání malých dechových hudeb. To bude v sále kulturního domu Homole na návsi. Začne se už ve 13 hodin odpoledne a hrát bude pro dobrou náladu Novoveská kapela, Správná pětka a také Rožnovanka. To je tuto sobotu, 6. června, v Homolí, v kulturním domě Homole. No a pokud byste rádi na pouť, v sobotu bude také Smržovská pouť. V rámci Smržovské pouče bude hrát v hospodě od 16 hodin odpoledne, tedy od 4 hodin odpoledne, Budvarka, také tuto sobotu, 6. června. Vám všem, kteří jste byli účastí této uplynulé hodiny, děkujeme za vaši pozornost. Všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a teď už to s námi do té 13. hodiny, což je už pouze 2 minuty, dohraje mistříňanka a jejich orchestrální píseň Lucerna.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu mírně klesla. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů. 40 tisíc historických pohlednic Šumavy nechá zdigitalizovat Českokrumlovské regionální muzeum. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2% oproti březnu, to je o 0,1% bodu méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% bodu větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 680 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce také daň z přidané hodnoty. Novou sbírku historických pohlednic Šumavy nabídne v digitální podobě regionální muzeum v Českém Krumlově. Jeho čeští radní schválili dodavatele, který za téměř 3 miliony korun digitalizaci provede. Muzeum získalo pohlednice od rakouského sběratele Reinharda Finka. Podrobnosti má ředitel muzea Martin Nechvíle.
3: Jedná se zhruba o 40 tisíc kusů, budou potom nahrány do nové databanky, nabídne veřejnosti procházet si pohlednice, zadávat si klíčová slova podle míst, osob, pak člověk si je může vybrat, koupit si je a muzeum fotoateliér Seidl mu je třeba vytiskne, zarámuje.
2: Na univerzitním parkovišti ve Čtyřech dvorech v Českých Budějovicích mohou ode dneška řidiči parkovat bezplatně. Informovala o tom mluvčí radnice Jitka Bruha-Velclová. Služební parkoviště univerzity bude volné do konce září. Plocha za budovou Jihočeského vědeckého parku v ulici Na Zlaté stoce má kapacitu 130 míst.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 16. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. Zítra dopoledne očekávejte jasno nebo polojasno. Odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přeháňky. Večer budou přeháňky přibývat. Teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte do 21 hodin s uzavírkami ulic Hradební, Plachého a na Mlýnské stoce kvůli majálesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky, nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska, v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý ještě, druhý jako magnetický systém, stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli v nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
2: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa, jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace, nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů, a to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku, nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmie potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to ale puls.
2: Je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Tak já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se

0: pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
0: A ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
0: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
0: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
0: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
0: Že by se tam dostali vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: A jak vypadá váš běžný pracovní den?
0: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
0: rána,
1: v bodech?
0: Musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když vstávám, tak vstávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
1: a koho
0: 10,
1: můžete že prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
0: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavý. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posílou něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stává, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stává v Chicagu taková, teďko my jsme měli jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Hele, je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to, jako, proč?
2: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona v 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k tý Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, kdokoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: musíte mě pomoct.
2: Že, jako, já tady jsem přišel, jako, na, jako, no a tak to, jako, to byl, jako, to je fakt, jako, frajer, no, tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy. Jako beletristicky, nejsou jako odborně. Jsou tam i povídky, jo, takže no, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci. V lednu ji nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezónu než loni. Na Šumavě hlásí zvýšený zájem o ubytování. Tenista Menšík je na Roland Garros ve čtvrtfinále. Na jihu Čech vystoupí zítra teploty maximálně k 26 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na Ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
2: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouštějí soustavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci Český rozhlas zjišťuje. Hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Do letních prázdnin zbývá měsíc. Provozovatelé hlásí větší zájem hostů, stále ale pokračuje trend rezervací na poslední chvíli. Podle Asociace hotelů a restaurací očekává většina ubytovatelů stejnou nebo lepší sezónu než loni.
3: No tak teď vymetám smetí.
4: Majitelka penzionu Pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
5: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
4: Na letní prázdniny už je penzion Pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
5: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
4: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
6: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
4: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřeli v květnu dva lidé. Byl to stejný počet jako loni v květnu. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádaly 13 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se v květnu v jižních Čechách stalo 440 nehod. O 73 víc než ve stejném měsíci loni.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros, když postoupil mezi nejlepší osmičku po vítězství nad Rusem Rubljovem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas.
7: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
0: V boji o semifinále se Menšík utká zítra s Brazilcem Fonsekou.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr k večeru zeslábne. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. Zítra dopoledne očekávejte jasno až polojasno. Odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti, na horách ojedinělé slabé přeháňky. Večer budou přeháňky přibývat, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje u Líčova na Českokrumlovsku na silnici 154 mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. V této hodině se živě spojíme s naším regionálním stopařem, který se dnes vypravil na budějovický Majáles. Také máme pro vás připraveny sportovní ozvěny a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá Jan Nedvěd. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás pomalu 12 minut po 14. hodině. Přemnožení mufloni vyvolaly dlouhodobé spory mezi myslivci, zemědělci a majiteli pozemků v Třebohosticích na Strakonicku. Škody na plodinách a v lesích jdou do 100 tisíců korun ročně. Nařízený zvýšený odlov není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři odmítají komunikovat.
1: Mufloni přechází z toho lesíka přes naše pozemky. Máme fotografický materiál, kde můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů mufloní zvěře.
2: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
1: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
2: Přemnožení mufloni škodí i v lesích v okolí Mečichova, říká jeden z majitelů František Mašek.
3: Je vysázíno třeba 200 stromků za 2 měsíce, je to všechno okousaný a uhyne to.
2: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
4: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
5: Jestliže hospodařící subjekty mají to dokumentované na fotografiích, že se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí 200 až 300 kusů zvěře, tak úkol uživatelé hodinu 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka. Není problém, aby si udělali místní šetření.
2: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
6: Je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít. Myslivci povětšinou neuznávají škody anebo je nemají z čeho platit.
2: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

Český rozhlas České Budějovice z gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu anebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že je to nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písku, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho ji čeká

0: a stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta a jak své studium kombinuje se sportem, tak nejenom o tom mluvila v našem dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou. My vám teď nabízíme část tohoto povídání.
1: K tomu, že jste se vydala cestou studia biomedicíny na prestižních univerzitách zahraničí, prý tak trochu přispělo i naše vysílání. Je to pravda? Povězte, co konkrétně k tomu vedlo.
2: Ano, byl to konkrétně rozhovor s Honzou Hrebíkem, který právě také studoval v Dublinu, na University College Dublin. A to mi dodalo motivaci k tomu opravdu vycestovat a trochu mi to i přiblížilo to studium zahraničí, a to je i důvod, proč jsem dneska tady.
1: To je velmi dobrý důvod a každopádně to byl tedy rozhovor přímo na naší stanici.
2: Ano, ano.
1: I přesto, že jste byla původně přijata na lékařskou fakultu tady v Česku, tak jste na ní nakonec nenastoupila, vydala jste se potom tady posléze do Dublinu. Tak proč jste vlastně zamítla studium medicíny tady v Česku?
2: Tak kolem mě se vytvořila taková bublina lidí, kteří říkali, jak je studium medicíny náročné a že to rozhodně nemůžem zvládnout, že celý život se bude točit jen kolem učení. A že já jsem tomu uvěřila a trošku jsem se od té medicíny oddálila. A bylo to i tím, že jsem si moc nevěřila. A paradoxně studium v zahraničí mi dodalo to sebevědomí. Ti lidé, kteří kolem mě byli, jako například z Ameriky, kteří opravdu mají to sebevědomí větší a věří si, tak mi dodali to sebevědomí v tom, že opravdu mám si jít za svým snem a dělat to, co mě opravdu baví. A právě i to je to studium, to, co právě dělám.
1: No a dodalo vám to i sebevědomí přijít sem k nám do studia. Jak jste se dostala na změnu Trinity College v Dublinu? Co všechno musí maturant z Česka vlastně udělat pro to, aby se na takovou vysokou školu dostal?
2: Tak vlastně lidé si mnohokrát myslí, že to je neuvěřitelně komplikované a že k tomu potřebuje člověk velké množství financí, ale Irsko je vlastně součástí Evropské unie, což znamená, že jsou tam nejrůznější granty od Evropské unie, které to umožní, a nám jakožto studentům z Evropské unie stačí maturita z 5 předmětů, což znamená 1 předmět navíc, a certifikát C1 z angličtiny. Což já jsem vlastně nikomu neřekla, že bych ráda studovala v zahraničí, takže jsem si dala 5. předmět s tím, že mám matematiku nesmírně ráda a že potřebuji z ní maturovat, takže to bylo pro spolužáky také jako překvapení, proč ta holčina si dává extra předmět, a je důležité mít dobré známky z té maturity. Musí to být opravdu samé jedničky na Trinity, no.
1: Kromě toho všeho vy máte i certifikovaný kurz první pomoci, jste trenérkou atletiky a dokonce trénujete i horolezectví. Jak se tohle všechno dá zvládnout dohromady, když jsme mluvili i o tom, že jste pracovala v kavárně, abyste si vydělala na to ubytování?
2: Tak je to o managementu času, ale jsou to také mé koníčky, v které mě baví a dělám je právě ve svém volném čase. A právě atletika budu teďkom v následujícím semestru právě budu i prezident atletického klubu, čímž budu vlastně ty tréninky i běhat jakožto trenér, takže budu dělat vlastně 2 věci v jednom. A potom při školních prázdninách většinou dělám ten zbytek, takže buď trénuju horolezectví, anebo právě i tu atletiku.
1: Vy jste sama v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmínila, že jste tady právě proto, abyste předala taky své zkušenosti. Představte si třeba, že nás poslouchají nějací maturanti, kterým je 19-18 let, přemýšlí třeba o tom studiu v zahraničí. Co byste jim ráda sdělila?
2: Rozhodně nebát se to vyzkoušet, nedá se opravdu nic kazit. Pošlete tu přihlášku a i se nebojte těch financí. Zkuste to.
0: Celý rozhovor s Eliškou Pinterovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. I zítra si v našem vysílání popovídáme o sportu. Moderátor Matěj Vodička ve studiu přivítá zlatou medailistku z loňského mistrovství světa ve fitness Petru Vackovou. Rozhovor s dopoledním hostem si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Centrum Českých Budějovic obsadil po roce opět studentský festival Budějovický Majáles. Na jednom z míst, kde je teď netradiční program, je náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem teď v Žižkárně, neboli v areálu bývalých Žižkových kasáren, tady u Mercury Centra, kde se právě dnes odehrává část programu. Už je to tady slušně zaplněné studenty, kteří jsou jak tady na nádvoří, tak i v některých hangárech, a právě v jednom z nich se odehrává teď velké piškvorkové studentské klání. No a jaký další netradiční program je tady a co ještě takového nevšedního se v dalších dnech bude ve městě odehrávat, na to už se tady ptám ředitelky Majálesu Emy Doskočilové.
3: Hezké odpoledne. Momentálně v Žižkárně probíhá inscenace kolemdoucí ve spolupráci s festivalem Jižní sféráž. Dále se dneska bude odehrávat vernisáž Františky Tiché v Široku. Dále se můžete těšit na taneční školu Salsy, nahrávání podcastu Podhoubí nebo podcastu Rent, beseda na stáže do médií, další divadla, například v Mojím cukru v kostele svaté rodiny, Dobré už bylo taky v Žižkárně, nebo z workshopů, workshop psychologie sociálních sítí, workshop tlení od Hrobníčka Lučního, anebo novinku letošního programu Barbus, kde bude hrát DJ Eli.
1: Petře, součástí Budějovického Majálesu jsou vždy koncerty, budou také letos?
2: Samozřejmě, hned dneska je jich několik na Piaristickém náměstí, kdy vystoupí třeba po 9. hodině večer stálice české klubové scény Mucha. Zítra už jsou pak koncerty na Sokolském ostrově, kde zaspívá mimo jiné třeba českobudějovická muzikantka a taky bývalá členka organizačního týmu Majálesu Maržary. A právě na Sokolském ostrově bude v pátek taky tradiční velký open air festival, kde vystoupí celkem 11 kapel.
1: Můžeme se těšit i na páteční velký průvod studentů.
2: Přesně tak, ten samozřejmě nemůže chybět, vyrazí tradičně v pátek v pravé poledne z Háječku a dorazí přes celé město na Sokolský ostrov. V tom průvodu, který mívá někdy až 6 tisíc lidí, jdou jednotlivé školy převlečené v originálních kostýmech a každá má svého adepta na krále Majálesu. No a potom na konci, na tom Sokoláku, je královská disciplína, kdy si ta vítězná škola odnese titul krále nebo královny Majálesu. No a potom už tam začne ten hudební program.
1: Pozvánku na Budějovický Majáles si připravil pro nás regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice následují právě teď sportovní ozvěny. O slovo se hlásí Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny.
2: Táborsko prohrálo v baráži o první fotbalovou ligu s Baníkem. Povedený baseballový supercup pod Hlubockým zámkem. Matony půlmaraton rozběhal centrum Českých Budějovic. První polovinu sportovních ozvěn věnujeme fotbalové baráži. Nabídneme vám rozhovory s brankářem klubu FC Silon Táborsko Martinem Pastornickým a také s trenérem, teď už bývalým, Radkem Kronďákem. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Začneme na táborském stadionu v Kvapilově ulici. Součet dvou barážových zápasů o první fotbalovou ligu je pro Tábor snad až moc krutý. Baník Ostrava Silon Táborsko 8-0. První zápas v Ostravě 3-0, odveta na jihu Silon Baník 0-5. Brankář Martin Pastornický celkem pochopitelně nadšený být nemohl. Pár vteřin po zápase velmi ochotně odpovídal na dotazy sportovních ozvěn.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Jaká ta sezona byla?
3: Náročná.
2: Úspěšná pro FC Silon Táborsko?
3: Asi bych hlál, kdybychom se nepřáli postoupit, věděli jsme, že to je těžké a bohužel nám to nevyšlo. No.
2: Projevila se kvalita první ligy nebo výrazný rozdíl mezi první a druhou ligou?
3: Kvalita. Asi to normálně teda řeknu, že co, daroval jsem jim dva góly, dá se říct, doma a tady jedou za stavu 3-0, kde už jsou uvolnění. Věřím, že kdybychom tam udrželi 1-0 stav, tak tady ten zápas dneska vypadá úplně jinak. Dneska jsem jim taky daroval gól na 5-0, ale to už stejně nic nehrálo roli a tam už mi jenom hlava fungovala blbě, že nejdřív vyrážím balón, pak to chci chytit, no a je z toho takové, že si to tam dám za spod břevno, takže.
2: Celkově ale Táborsko nazbíralo nejvíc bodů v historii, obsadilo druhé místo, postoupilo do baráže, z tohoto pohledu to jsou přece samé plusové body.
3: Před 10 lety byste byl v lize. Před 10 lety se postupovalo podle mě z druhého místa, no, takže škoda, že to tak není dál, ale podle mě takhle se na to můžeme podívat, že dostat se do baráže, ano, je to úspěch, ale říkám, mám za sebou 3 barážové série a vlastně úspěšnou jednou jednu, takže to mi mrzí.
2: Trenér Radek Kronďák odcházel zklamaný. Navíc hned po rozhovoru pro sportovní ozvěny oznámil, že v Táboře končí.
4: Sezona byla fantastická. Samozřejmě na jaře jsme měli nějaké problémy, bohužel zdravotního rázu, ale to se bohužel asi nevyhne nikomu, ale jinak klobouček dolů před klukama, co se tady událo, udělalo a jak jsme dopadli.
2: Projevil se rozdíl mezi první a druhou ligou?
4: V baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: Silon Táborsko Baník Ostrava 0-5. Baník zůstává v lize, jeho Češi budou pokračovat o soutěž níž. Nejrychlejším mužem Matony půlmaratonu České Budějovice byl Španěl Blanco. Nejlepšími českými běžci byli Hrochová a Weber. Štafetový běh zvládla Anna Štrbáková z Týna nad Vltavou.
5: Z Dobšic přesněji. Jsme parta z celé republiky. Třeba z Prahy. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně. Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
2: Hluboká nad Vltavou prožila maraton baseballových zápasů. Největší mládežnický turnaj v Evropě nabídl téměř 100 utkání. Nabízíme výsledek sobotní večerní exibice. V All Stars Games zvítězil český výběr nad mezinárodním 15-1.
6: Jsou to děti do 10 let a pěkné na tom je, že nenadhazují si sami, ale je to couchball, to znamená, že nadhazuje jim trenér.
2: Vysvětlila ředitelka baseballového turnaje Eliška Tenklová. Sportovní hala ve Strakonicích nese jméno Miroslava Vondřičky. Slavnostního přejmenování původní Stars Areny se zúčastnila i Eva Blašková, Kalužáková.
7: Nejdůležitější zážitek, to by ho určitě potěšila vítězství nad Sovětským svazem a tudíž zisk juniorské zlaté medaile. Byli jsme evropský šampionky a to, co předal, no myslím si, že to je taková ta tvorživost, odpovědnost v každém zápase, v každém tréninku. Věřit si, že člověk může dokázat všeličo, když chce.
2: Tabulka fotbalové divize. První je Benešov po 28 zápasech 72 body. Druhé místo Povltavská akademie 63 a třetí Soběslav 58 bodů. Hluboká je pátá, nazbírala 50 bodů. Český Krumlov je aktuálně na 41 bodech a to stačí na velmi solidní sedmou pozici. 11. je Milevsko, 33 body.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Dnes odpoledne se můžete vydat na zaměstnaneckou ligu do Borovan. Hrát se bude až do večera a zápasy jsou atraktivní, padá v nich hodně gólů. Tak možná se společně potkáme na fotbalovém hřišti. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za 10 minut bude 15 hodin. Boty od bláta, tak dlouhé roky během deštivých dní vstupovali lidé v dolní cerekvi do tamního kostela. Proto se dohodli a sezbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v dolní cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit pod kůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem. A ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
4: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stále jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirků, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Statisícové škody způsobují zemědělcům na Strakonicku přemnožení mufloni. Některé šumavské cesty pokrývají po včerejší bouřce malé větve a listí. Vedení Národního parku nabádá turisty k opatrnosti. Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostic na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov podle hospodářů a majitelů pozemků, ale redukce muflonu není dostatečná.
3: Na polích se někdy vyskytuje až 300 muflonů, říká předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
4: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
3: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší.
5: Jestliže se tam opravdu pohybuje 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře.
3: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
6: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovy vrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 42 korun a 640 haléřů. To je o 51 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen.
1: Sport.
2: Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na dva vítězné zápasy.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle bouřkami. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 16. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, zítra dopoledne očekávejte jasno až polojasno. Odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přeháňky. Večer budou přeháňky přibývat, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na silnici 154 u Líčova, blízko Benešova nad Černou na Českokrumlovsku a také v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku na silnici 153. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Přímo do srdce Národního parku a místní hoteliéry se podíváme už za pár minut v reportáži. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Z písniček, které nestárnou, si poslechněte písničku od Petra Naděho. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za měsíc začínají letní prázdniny a hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Zájem hostů je podle provozovatelů velký, obsazenost ale zatím není všude stoprocentní. Lidi totiž stále častěji plánují dovolenou na poslední chvíli. Roli v jejich rozhodování pak hraje situace ve světě anebo třeba počasí.
1: No tak teď víme tam smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukar.
3: Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
2: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
1: Práce je hodně, sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
2: Či myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
1: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
1: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat. Všechno jde nahoru.
2: Kuchař hotelu Christian Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
4: Jsou to baby kuřátka, které jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
2: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
4: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože když jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
2: Hotel Christian v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
5: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
5: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který panuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
6: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
2: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Vy stále ladíte Český rozhlas, České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Teď už si budeme zase hezky hrát. Jsou tu pro vás Bony M.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama.

0: ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Tento týden vám představíme lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. Nejčastější model s názvem aktivní zákazník umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
1: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
3: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
1: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zpěla vždycky jsou.
3: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejenom s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka, což je suverénně nejčastější model. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. V jeho rámci si může elektřinu navzájem poskytovat až 1000 jednotlivců, podniků nebo obecních budov. Takovýchto společenství je v Česku přibližně 150. Jak se dají vybudovat, i o tom v naší sérii o komunitní energetice uslyšíte. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kalíba, Český rozhlas.

0: Tento týden v seriálu o jihočeských zvonech zavítáme do horní Stropnice na Českobudějovicku. Na střeše místní hřbitovní síně stojí jednoduchá otevřená zvonička. Je v ní zavěšen zvon svatý Josef.
1: Zvon svatý Josef má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil zvonař Rudolf Perner v německém Pasově. Na plášti zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním je německý nápis, který v překladu zní: svatý Josefe, pros za nás. Rodina Pernerova patří k nejslavnějším zvonařským rodům ve střední Evropě. Jeho příslušníci přišli do Čech na počátku 18. století. V Českých Budějovicích začali působit v roce 1772, kdy Josef Perner převzal dílnu po zvonaři Antonínu Péglovi a založil tak českobudějovickou větev rodu Pernerů. Zvony dodávali pro kostely v jižních Čechách i daleko za jejich hranicemi v rámci Habsburské monarchie. Po druhé světové válce byla rodina odsunuta do Bavorska, kde Rudolf Perner navázal v Pasově na tradici svých předků. Právě tam vznikl i zvon svatý Josef pro horní Stropnici, který bude tento týden ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Také dnes nás místy potrápil dost intenzivní déšť. Jak se ale počasí bude vyvíjet v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Od jeho západu se k nám rozšiřuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teď v podvečer a večer budou doznívat přehánky a bouřky a během noci se vyjasní. K ránu se ojediněle vytvoří i mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítřek začne sluníčkem, ty mlhy se rychle rozpustí. Odpoledne od jeho západu začne ale přibývat oblačnost, a to v souvislosti s přicházející brázdou nízkého tlaku vzduchu. Na horách se ojediněle můžou vytvořit i přehánky. Později večer bude srážek od jeho západu přibývat a ojediněle se objeví i bouřka. Teplota zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách bude kolem 20. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu se později večer stočí na západní. Bio bude na dvojce, na východě kraje na jedničce.
0: Chápu to správně, že následující den ve středu zase budeme potřebovat dešníky?
2: Bude to něco jako dneska, takhle na střídačku budou ty dny. Středa začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přehánkami a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne další výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže oblačnost přejde v proměnlivou a jen místy se vyskytnou slabé přehánky. Večer se pak zase bude ještě více vyčasovat. Teplota ráno ve středu 15 až 11 stupňů, odpoledne 15 až 19. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Ve čtvrtek se ukáže sluníčko?
2: Ve čtvrtek se ukáže sluníčko a přijde pak další studená fronta. Takže ve čtvrtek zpočátku bude slunečno, ale v poledních hodinách začne přibývat oblačnost a potom později večer se na západě kraje místy vyskytnou slabé přehánky. Teplota ráno bude kolem 9, odpoledne mezi 22 a 26 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Když na střídečku, tak jak to bude vypadat v pátek?
2: No, na střídačku. Napřed bude velká oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělými bouřkami a odpoledne od severozápadu se to zas vyčasí. Teplota ráno kolem 12, odpoledne do 20 stupňů a vítr slabý, během nepřechodně mírný, západní až severozápadní. Takže pondělí, středa, pátek začnou větší oblačností a srážkami a odpoledne se vyčasí, ale budou nižší teploty. No a úterý a čtvrtek budou teplejší a na večer se zatáhne, kdybych to tak měla shrnout.
0: A kdybych já k tomu měl něco dodat, tak potom opravdu člověk neví, jak se má obléci. No. Tolik meteoroložka Eva Houbová, děkujeme za informace, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: My taky, děkuju a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. Snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách vláda nepodpořila. České Budějovice nabídnou od července vlastní sdílená kola. Provozovat je bude dopravní podnik. Na jihu Čech vystoupí zítra teploty k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je zhruba o 64 miliard korun víc než v dubnu. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat pouze voleb do obecních zastupitelů.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Obyvatelé Českých Budějovic budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na MHD nebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v republice, uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
3: Potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného. Ten, kdo bude využívat sdílené kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
0: Na vydláždění přístupové cesty k tamnímu kostelu se složili lidé v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Darovali několik desítek velkých otesaných kamenů, které se dříve používaly na zpevnění zápraží. Podle bezpartijního starosty Zdeňka Dvořáka tak úpravu zlevnili, ale také urychlili.
4: Tyhle kameny jsou velmi těžko k dostání. Ona tady kousíček té velkoformátové dlažby jako bylo. Takže my jsme vlastně to chtěli jenom jako protáhnout.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů. Zítra dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 154 u Líčova na Českokrumlovsku a také v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku u rybníka Hejtman. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
3: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
2: Je
3: hezký den.
2: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu Moriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku Mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na ty letní, To asi už bych se nezorientoval, to je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopečnej v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50 lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: a
4: den.
3: A bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Takže.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení.

0: do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka, známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
2: Myslíte CDček?
1: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
2: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
1: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
2: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
1: Aby si odpočinulo.
2: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
1: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Milan.
1: Milan odkud?
3: Od Hořovic.
1: Tak, od Hořovic.
2: Zdravíme.
1: A ptám se.
3: Taky vás zdravím.
1: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
3: Tak rozhodně víc než 5000.
1: Petře?
2: Ano, teď je jich asi 5557.
1: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
3: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
1: Ano.
3: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
1: Radovánky, tu naše
3: Radovánky,
1: čtvrtou.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
2: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
1: Děkujeme, mějte
3: děkuju
1: se.
3: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
1: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřížkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás. Vybereme
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to... Že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to vždycky popremiéře člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přesítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem
4: no,
3: rád, že mi to říkáš
4: kvůli tomu,
3: taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že je. To je takový jako domácký příliš a jo. Takový přirozený. No, tak... Ono, když chceš dělat show, je. Já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já je tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrám,
4: estetická no. Kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový,
3: jo.
4: No, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde.
3: Yeah.
4: Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, kdybychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
3: Tak... Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak uděláme. My uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mně.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, vida.
4: To je šoupnutý světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný, show
3: vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka, showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Jo.
4: Saka na show. To je nutný, musíš
3: ano.
4: No, to je ono tam.
3: Přinesli, to, saka na show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché. Když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízlera. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboje.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, no, tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, dej, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, že je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, by viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený poručení a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říkal, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to je, nemá to cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nestlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: ČEZ vyplatí dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Celkem mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun. Loučovice na Českokrumlovsku rozšířili provoz pečovatelské služby. Čeští fotbalisté se už ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Na jihu Čech zítra vystoupí teploty k 26 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Pečovatelská služba v Loučovicích na Českokrumlovsku ode dneška rozšiřuje provoz. Nově bude klientům k dispozici 7 dní v týdnu v čase od 6 do 18 hodin. Důvodem je stále rostoucí potřeba pomoci seniorům a osobám se sníženou soběstačností v regionu.
3: Mnoho rodin dnes pečuje o své blízké při zaměstnání a často je pro ně jakákoliv pomoc nesmírně důležitá. Proto obec pečovatelské služby rozšiřuje. Na webu to uvedla její vedoucí Pavla Vachová. Domácí prostředí má podle ní pro seniory a osoby potřebující podporu obrovský význam. Z Loučovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
2: Přímo ve výběhu v Srní na Šumavě lidé teď vlky pozorovat nemohou. Lávka nad výběhem u návštěvnického centra je ode dneška z technických důvodů až do odvolání uzavřená.
4: O uzavírce informuje Správa Národního parku Šumava na svém webu s upřesněním, že v areálu začínají opravné práce. Kromě lávky tak jsou uzavřené i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstává jen budova návštěvnického centra a přilehlé parkoviště, a to denně mezi 8:30 až 16 hodinou. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Národní tým odehraje 2 ze 3 zápasů skupiny ve vyšší nadmořské výšce v Mexiku. Češi se na to chystali ještě před odletem do dějiště šampionátu, řekl Českému rozhlasu místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
5: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak v sauně, a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
2: Fotbalová reprezentace odehraje generálku na mistrovství světa v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, zítra dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Všechny nehody by už na jihu Čech měly být odstraněny. V Českých Budějovicích počítejte do 21 hodin s uzavírkami ulic Hradební, Plachého a na Mlýnské stoce kvůli majálesu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme na Strakonicko, kde přemnožení mufloni působí zemědělcům a lesníkům škody za 100 000 korun. Vyrazíme také na Šumavu, kde hotely a penziony finišují přípravy na letní sezónu. A zastavíme se i v Dolní Cerekvi. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas

0: 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje. Slovo dostává Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Na Šumavě stále uklízí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotrast odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, ale podle mluvčího parku Jana Dvořáka se najdou i úseky, které pracovníci parku ještě nestačili vyčistit, zejména v jižní části Šumavy.
3: Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosím cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
2: Při včerejších bouřkách se u Netolic na Prachaticku pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové teď hledají svědky a informace o možných škodách. Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostic na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov. Podle hospodářů a majitelů pozemků ale redukce muflonů není dostatečná. Potvrzuje to předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
4: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
2: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl pro Český rozhlas vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Další podrobnosti na toto téma přineseme ve vysílání za několik minut. Začíná oprava vysuté lávky u Bechyně na stezce podél řeky Lužnice. Nová lávka bude kvůli stavu podloží nad tou původní. Informuje o tom turistická oblast Toulava na svých facebookových stránkách. Skalní ochol sloni v říjnu poničil pád stromu. Klub českých turistů na stavbu nové lávky otevřel veřejnou sbírku. Pokladnička je na recepci Městského muzea v Bechyni. Nová lávka by mohla sloužit od září. Do té doby musí lidé chodit po žluté značce přes řeku Smutnou. Obyvatelé Českých Budějovic budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na MHD nebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v republice, uvedl náměstek primátorky Petr Maroj z Hnutí Naše Česko.
5: Potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného. Ten, kdo bude využívat sdílené kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Přemnožení mufloni vyvolaly dlouhodobé spory mezi myslivci, zemědělci a majitele pozemků v Třebohosticích na Strakonicku. Škody na plodinách a v lesích jdou do 100 tisíců korun ročně. Nařízený zvýšený odlov není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři odmítají komunikovat.
1: Mufloni přechází z toho lesíka přes naše pozemky. Máme fotografický materiál, kde můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů mufloní zvěře.
2: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
1: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
2: Přemnožení mufloni škodí i v lesích v okolí Mečichova, říká jeden z majitelů František Mašek.
3: Je vysázíno třeba 200 stromků za 2 měsíce, je to všechno okousaný a uhyne to.
2: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
4: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
5: Jestliže hospodařící subjekty mají to dokumentované na fotografiích, že se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí 200 až 300 kusů zvěře, tak úkol uživatelů odlivy 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka. Není problém, aby si udělali místní šetření.
2: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
6: Je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít. Myslivci povětšinou neuznávají škody anebo je nemají z čeho platit.
2: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Za měsíc začínají letní prázdniny a hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Zájem hostů je podle provozovatelů velký, obsazenost ale zatím není všude stoprocentní. Lidi totiž stále častěji plánují dovolenou na poslední chvíli. Roli v jejich rozhodování pak hraje situace ve světě nebo třeba počasí.
1: No tak teď vymetám smeť

0: po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
1: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti,
2: Taťána Staňková, drží v ruce fukar. Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
0: Práce všeho druhu, přesně tak.
2: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
0: Práce je hodně sezonní, přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
1: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
0: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
3: Čím myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
0: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
3: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
0: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat. Všechno jde nahoru.
2: Kuchař hotelu Kristián Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
4: Jsou to baby kuřátka, které jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
2: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
4: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
2: Hotel Kristián v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
5: My jsme na tom skvěle, jako na Šumově snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
1: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
5: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který panuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
1: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
6: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
1: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Boty od bláta tak dlouhé roky během deštivých dní vstupovali lidé v dolní cerekvi do tamního kostela. Proto se dohodli a sezbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v dolní cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono, tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit pod kůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem. A ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
5: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stále jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, a no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirků, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: gymnázia na malém městě rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu anebo přímo v Oxfordu. Říkáte si, že je to nemožné? Eliška Pinterová, studentka původem z Písku, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu a zanedlouho jí čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta a jak své studium kombinuje se sportem? Tak nejenom o tom mluvila v našem dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou. My vám teď nabízíme část tohoto povídání.
1: K tomu, že jste se vydala cestou studia biomedicíny na prestižních univerzitách zahraničí, prý tak trochu přispělo i naše vysílání. Je to pravda? Povězte, co konkrétně k tomu vedlo?
2: Ano, byl to konkrétně rozhovor s Honzou Hrebíkem, který právě také studoval v Dublinu, na University College Dublin. A to mi dodalo motivaci k tomu opravdu vycestovat a trochu mi to i přiblížilo to studium zahraničí a to je i důvod, proč jsem dneska tady.
1: To je velmi dobrý důvod a každopádně to byl tedy rozhovor přímo na naší stanici.
2: Ano, ano.
1: I přesto, že jste byla původně přijata na lékařskou fakultu tady v Česku, tak jste na ní nakonec nenastoupila, vydala jste se potom tady posléze do Dublinu. Tak proč jste vlastně zamítla studium medicíny tady v Česku?
2: Tak kolem mě se vytvořila taková bublina lidí, kteří říkali, jak je studium medicíny náročné a že to rozhodně nemůžem zvládnout, že celý život se bude točit jen kolem učení a že já jsem tomu uvěřila a trošku jsem se od té medicíny oddálila a bylo to i tím, že jsem si moc nevěřila a paradoxně studium zahraničí mi dodalo to sebevědomí i ti lidé, kteří kolem mě byli, jako například z Ameriky, kteří opravdu mají to sebevědomí větší a věří si, tak mi dodali to sebevědomí v tom, že opravdu mám si jít za svým snem a dělat to, co mě opravdu baví. A právě i to je to studium, to, co právě dělám.
1: No a dodalo vám to i sebevědomí přijít sem k nám do studia. Jak jste se dostala na změnu Trinity College v Dublinu? Co všechno musí maturant z Česka vlastně udělat pro to, aby se na takovou vysokou školu dostal?
2: Tak vlastně lidé si mnohokrát myslí, že to je neuvěřitelně komplikované a že k tomu potřebuje člověk velké množství financí, ale Irsko je vlastně součástí Evropské unie, což znamená, že jsou tam nejrůznější granty od Evropské unie, které to umožní a nám jakožto studentům z Evropské unie stačí maturita z 5 předmětů, což znamená jeden předmět navíc a certifikát C1 z angličtiny. Což já jsem vlastně nikomu neřekla, že bych ráda studovala v zahraničí, takže jsem si dala 5. předmět s tím, že mám matematiku nesmírně ráda a že potřebuji z ní maturovat, takže to bylo pro spolužáky také jako překvapení, proč ta holčina si dává extra předmět a je důležité mít dobré známky z té maturity. Musí to být opravdu samé jedničky na Trinity, no.
1: Kromě toho všeho vy máte i certifikovaný kurz první pomoci, jste trenérkou atletiky a dokonce trénujete i horolezectví. Jak se tohle všechno dá zvládnout dohromady, když jsme mluvili i o tom, že jste pracovala v kavárně, abyste si vydělala na to ubytování?
2: Tak je to o managementu času, ale jsou to také mé koníčky, v které mě baví a dělám je právě ve svém volném čase a právě atletika budu teďkom v následujícím semestru právě budu i prezident atletického klubu, čímž budu vlastně ty tréninky i běhat jakožto trenér, takže budu dělat vlastně dvě věci v jednom. A potom při školních prázdninách většinou dělám ten zbytek, takže buď trénuju horolezectví, nebo právě i tu atletiku.
1: Vy jste sama v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmínila, že jste tady právě proto, abyste předala taky své zkušenosti. Představte si třeba, že nás poslouchají nějací maturanti, kterým je 19-18 let, přemýšlí třeba o tom studiu v zahraničí. Co byste jim ráda sdělila?
2: Rozhodně nebát se to vyzkoušet, nedá se opravdu nic kazit. Pošlete tu přihlášku a i se nebojte těch financí, zkuste to.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra, to znamená v úterý?
2: Od jeho západu se k nám rozšiřuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teď v podvečer a večer budou doznívat přehánky a bouřky a během noci se vyjasní. K ránu se ojediněle vytvoří i mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítřek začne sluníčkem, ty mlhy se rychle rozpustí. Odpoledne od jeho západu začne ale přibývat oblačnost, a to v souvislosti s přicházející brázdou nízkého tlaku vzduchu. Na horách se ojediněle můžou vytvořit i přehánky. Později večer bude srážek od jeho západu přibývat a ojediněle se objeví i bouřka. Teplota zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách bude kolem 20. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu se později večer stočí na západní. Bio bude na dvojce, na východě kraje na jedničce.
1: Chápu to správně, že následující den ve středu zase budeme potřebovat dešníky?
2: Bude to něco jako dneska, takhle na střídačku budou ty dny. Středa začne velkou oblačností s občasným deštěm nebo přehánkami a s ojedinělými bouřkami. Odpoledne další výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže oblačnost přejde v proměnlivou a jen místy se vyskytnou slabé přehánky. Večer se pak zase bude ještě více vyčasovat. Teplota ráno ve středu 15 až 11 stupňů, odpoledne 15 až 19. Vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ve čtvrtek se ukáže sluníčko?
2: Ve čtvrtek se ukáže sluníčko a přijde pak další studená fronta. Takže ve čtvrtek zpočátku bude slunečno, ale v poledních hodinách začne přibývat oblačnost a potom později večer se na západě kraje místy vyskytnou slabé přehánky. Teplota ráno bude kolem 9, odpoledne mezi 22 a 26 stupni. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Když na střídečku, tak jak to bude vypadat v pátek?
2: No, na střídačku. Napřed bude velká oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělými bouřkami a odpoledne od severozápadu se to zase vyčasí. Teplota ráno kolem 12, odpoledne do 20 stupňů a vítr slabý, během nepřechodně mírný západní až severozápadní. Takže pondělí, středa, pátek začnou větší oblačností a srážkami a odpoledne se vyčasí, ale budou nižší teploty. No a úterý a čtvrtek budou teplejší a na večer se zatáhne, kdybych to tak měla shrnout.
1: A kdybych já k tomu měl něco dodat, tak potom opravdu člověk neví, jak se má obléci. No. Tolik meteoroložka Eva Houbová, děkujeme za informace, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: My taky, děkuju a naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ruby, jak žil bych rád.
1: Den v kraji končí a pokud se nás naladíte i zítra ráno, vrátíme se k tématu, které v posledních týdnech rezonuje Třeboní. Výběr nového ředitele základní školy Sokolská vyvolal totiž petici s několika stovkami podpisů. Vydáme se také k Černovicím na Pelhřimovsku, kde se během jediného roku proměnilo nevzhledné betonové koryto v krajinu plnou tůní, mokřadu a života. A nevynecháme ani sport. Čeští fotbalisté už jsou na cestě na mistrovství světa ve Spojených státech. Zítra tady u nás.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Některé šumavské cesty pokrývají po včerejší bouřce stále větve a listí. Vedení Národního parku nabádá turisty k opatrnosti. Kvůli izraelským útokům na Libanon zastavil Irán vyjednávání se Spojenými státy. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
4: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
3: Novou sbírku historických pohlednic Šumavy nabídne v digitální podobě regionální muzeum v Českém Krumlově. Jihočeští radní schválili dodavatele, který za téměř 3 miliony korun digitalizaci provede. Muzeum získalo pohlednice od rakouského sběratele Reinharda Finka. Podrobnosti má ředitel muzea Martin Nechvíle.
5: Jedná se zhruba o 40 tisíc kusů, budou potom nahrány do nové databanky, nabídne veřejnosti procházet si pohlednice, zadávat si klíčová slova podle míst, osob. Pak člověk si je může vybrat, koupit si je a muzeum fotoateliér Seidl mu je třeba vytiskne, zarámuje.
3: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizballáh. Hlavní iránský vyjednávač Bagher Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. 6 lidí se dnes zranilo při srážce dvou osobních aut v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jedna žena utrpěla vážná zranění, jeden muž středně těžká, 4 další lidé byli zraněni lehce, informoval mluvčí Jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Všichni skončili v nemocnicích v Jindřichohradecké a Českobudějovické.
6: Sport.
3: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se 2 výhrami a 1 porážkou. Naposledy Češi turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začíná ve 20:30.
6: Počasí.
3: Noční teploty budou mezi 11 a 8 stupni, zítra dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Písku se srazila 2 osobní auta v ulici v Portyči, dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Krásný podvečer na začátku nového týdne jsou i dnes v tento čas na řadě Melodie podvečera. Vaše oblíbené písničky a jejich hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera a mám tu dnes první telefonát. Volá pan Karel. Přeji vám krásný podvečer.
1: Děkuji, přeju taky posluchačům a pan moderátor mi umožnil, abych mohl pozdravit posledních 5 žijících řidičů sanitek z 90. let, kde nás bylo 45 a jezdili jsme pro Budějovickou nemocnici. A jsem moc rád, že je můžu takhle ty kluky pozdravit a jedná se o pana Rozbouda Lasáka, potom se jedná o pana Michala a Jindru a Pikárka. Posledních 5 žijících.
0: Jste říkal, že jim je všem přes 80 let, je to tak?
1: Kolem 80. Nejmladší je Jindřich, tomu je tak teď 70.
0: Vidíte. Tak a vybral jste písničku jakou s názvem?
1: Dovolili mi, že ji můžu, protože už nebojím se říct, že už nemusím mít strach. Ručičky nebojte se.
0: Ručičky nebojte se, odšlape to, jasně.
1: Ano, děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: A příjemný večer a děkuju.

0: A v Melodích podvečera nyní dostává slovo paní Renata. Krásný podvečer i vám.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance, Rybiju a Jarušce a taky vlastně Najberku z Kájova. A přeju jim jen to nejlepší a hodně zdravíčka všem třem. A taky toto přeju k vám, protože jste moc šikovnej.
0: To jsme si řekli mimo éter, protože jsme hledali písničku od Václava Neckáře, Léto mé, a já jsem tak prohlásil, no vidíte, jsem šikovnej, našel
1: ne,
0: jsem to.
1: Ne, opravdu jste šikovnej, umíte si na to zajít.
0: Dobře, tak jo, tak posílám vám, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuji moc a naschledanou.

0: Melodie pro večera jsou ve všední den pouze telefonické, o víkendu i včetně písemných gratulací. A pokud si chcete už na víkend písničku objednat, tak stačí navštívit náš web budějovice.rozhlas.cz a dole na hlavní straně najít zelené tlačítko s názvem Melodie pro večera a vyplnit tam příslušný formulář. Nyní už vítám ve vysílání paní Věru. Krásný pro večer.
1: Hezký podvečer přeji i vám, pane Radku, a prosila bych vás o hezkou písničku. Dneska mají svátek všechny dětičky a mám pravnoučka v Praze, Románka, takže tomu posílám. Přáníčko, hlavně hodně štěstíčka a zdravíčka v životě, mu přeje babička z Blatné. Zítra bude slavit narozeniny náš mladý muž Krištof Plánek v Prachaticích, krásné devatenáctiny, a proto, Krištofe, přeji ti hlavně hodně úspěchů ve studiu, ve sportu a v životě také hodně štěstí a zdraví přeje teta Věra. Zítra také oslaví narozeniny naše sousedka, paní Katka Jakubcová. A proto, Katko, i vám přeji stálý úsměv, srdci radost, hodně štěstí, zdraví, věčnou mladost. Vám přeje Věra.

0: zdraví, hodně radosti a štěstí. Z rodinky tě přeje teta Věra Blatné. Zdravím moji zlatou Boženku na Šumavu a sestru Janu do Janovic u Klatov a všechny kamarádky, všechny známé a všechny hodné lidi. A vám moc děkuji za všechno, mějte se hezky, zase někdy naslyšenou.
1: A vybrala jste písničku od Ivety Bartošové s názvem Víš, lásko, posíláme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Děkuji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, mnoho pěkných pozdravů vám posílám v úvodu dalšího pásma vlídných tónů neboli hudby beze slov na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes si přijdou na své ti posluchači, co mají rádi povětšinou rychlé energetické skladby s pianem. V tomto pořadu totiž zaměříme pozornost na velmi zajímavou pianistku, která byla důkazem, že v 60. letech se dalo uspět v rámci pop music s nahrávkami, které připomínaly úplně jinou éru a navíc, že byla opravdu důležitá hudba a ne jenom, jak ten konkrétní interpret, nebo v tomto případě interpretka vypadala. Mám teď na mysli malou a poněkud korpulentní dámu, která ve světě showbiznesu užívala jméno Mrs. Mills a už od začátku 60. let si získala velkou oblibu veselými, často pro honky-tonk piano upravenými instrumentálními verzemi evergreenů nebo dobových hitů. Občanské jméno Mrs. Mills bylo Gladys Jordan a narodila se 29. srpna roku 1918 v Kenningtownu ve východním Londýně. Její strýc Henry byl harfenista a podporoval její rodící se hudební talent. Od 3,5 let až do 12 Gladys chodila na hodiny klavíru a brzy začala svou hrou na piano bavit svou rodinu a sousedy. V roce 1947 se provdala za Gilberta Millse, který pracoval pro londýnskou dopravní společnost a přijala jeho příjmení. Pracovala jako výše postavená úřednice ve službách státu a po večerech hrála na klavír na tanečních večírcích a recepcích. Některé z nich se konaly na poměrně prestižních místech, jako byl Woodford Golf Club v Loughton v Essexu, kde si jí v roce 1961 všiml manažer hvězdného britského zpěváka Frankie Owona. To se ukázalo jako velký průlom, díky kterému podepsala smlouvu s nahrávací společností Parlophone, pro níž natáčeli desky mimochodem i Beatles. Ostatně s Beatles se v proslulém studiu na Abbey Road občas setkávala. Paní Mills, která se proslavila až po 40, zapůsobila na posluchače už první medley směsí fragmentů několika z většiny muzikálových šlágrů. I Want to be Happy, The Shake of Araby, Babyface a Somebody Stole My Girl. Tou začínáme a Jiří Kasal vám přeje klidný poslech dnešních vlídných tónů.

Yes, Sir, That's My Baby, tato více než 100 let stará skladba autorů Waltera Donaldsona a Gusse Kahna, kterou ti dříve narození posluchači mohou znát jako znělku motoristického magazínu na stanici Hvězda Pozor zákruta. A předtím ještě starší písnička Oh Johnny, Oh Johnny, Oh. Obojí jste poslouchali v podání pianistky Mrs. Mills pořadu Vlídné tóny na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Paní Mills vlastně připravili půdu k její popularitě úspěšní podobně stylově zaměření pianisté na britských ostrovech na přelomu 50. a 60. let, jako také žena Winifred Atwell a pánové Russ Conway a Joe Mr. Piano Henderson, takže měla na co navazovat. Třeba ve svém pojetí dalšího letitého šlágru, který zpíval i Louis Armstrong. When you're smiling, když se usmíváš.

tři hity a standardy se vešly do předcházející směsi v podání pianistky Mrs. Mills, Chicago, Avalon a Who's Sorry Now. Mrs. Mills se svým manželem provozovala v 60. letech několik roků hospodu ve vesnici Hawthorn v hrabství Leicestershire, kde hrála na piano ke spontánnímu zpěvu zákazníků. Sympatická žena a pianistka paní Mills zemřela v pouhých 59 letech. Naši přehlídku jejich veskrze optimistických snímků z 60. a 70. let završí instrumentální verze velkého hitu kapely New Warville Band Winchester Cathedral, tedy u nás známého svatovítského chrámu s Václavem Neckářem. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Marka Svobodu mnoho štěstí a radosti.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci. V Českých Budějovicích se dnes otevřelo zrekonstruované dětské hřiště Kolpík na sídlišti Vltava. Jihlavu v létě uzavře oprava průtahu městem. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na Ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdříve setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že ho překvapila rezignace Lastovecké i její odůvodnění. V Českých Budějovicích dnes slavnostně otevřeli rozšířené a zrekonstruované dětské hřiště Kolpík na sídlišti Vltava. Za 9 milionů korun tam vznikl malý pump track, workout, koš na streetball, prostor pro malou kopanou, stolní tenis, také prvky pro hraní i malé dopravní hřiště, informovala mluvčí magistrátu Jitka Brůha-Valclová. Kompletní oprava hlavního průtahu zkomplikuje o letních prázdninách dopravu v Jihlavě. Opravy 4,5 kilometru dlouhého úseku silničáři rozdělí do 12 etap a chystají i úplné uzavírky. O náklady se podělí kraj a město, dodává primátor za ODS Petr Ryška.
2: My jako město se na této rekonstrukci těchto ulic podílíme tím, že jsme chtěli u toho zároveň opravit ty některé zastávky městské hromadné dopravy, což jsou teda pro kraj více práce, takže ty bude hradit město a zároveň chceme někde udělat ostrůvky, přechody, takže to jsou taky věci, které bude hradit město.
0: V noci bude do jižních Čech od hranic s Polskem směřovat nadměrný náklad. Zhruba v 4:30 ráno by měl vjet na dálnici D3 u Tábora a po ujetí několika kilometrů sjede na exitu Plana nad Lužnicí do ulice Průmyslová. Policisté žádají řidiče, aby respektovali pokyny doprovodných vozidel, především při jízdě po užších silnicích v Plané nad Lužnicí.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 11 a 8 stupni. Zítra dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno. Odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách do 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Kozlova na Strakonicku začala dnes rekonstrukce mostu přes Veřechovský potok. Potrvá do konce října. Silnice 3. třídy je v místě uzavřená, objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, víte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady, proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky, nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo, vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmů.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme použili i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohle

0: tím systémem. Takže oni jsou uspůsobeni tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stav těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, kdy ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem, že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
0: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie, takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
0: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
0: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
0: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
0: Že by tam dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
0: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako rána, v bodech?
0: Musím se vstát, musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám, tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7:00. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8:00 a dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9
1: a
0: nebo
1: koho
0: 10,
1: můžete že? Prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je
1: lékařské tajemství.
0: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé.

0: ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako, když to nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo. A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes z té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stala v Chicagu taková, teď my jsme koukali v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jak ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme, tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci, jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí, protože máme na sobě hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to,
3: jako.
2: Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnujem tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo a kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já bych říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: Musíte mě pomoct.
3: Já jsem tady přišel, jako. No a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala V zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimoúrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimoúrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přeháňky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanškrounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslaru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Veslárů je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první singl Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich školébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lodgronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Joe Diffie a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o tři roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvillu k veslárům, působícím tady jako Rovers, Joe Diffieho, a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a Dělničná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
0: Počasí.
1: Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně zaplanou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polník.

0: To byla skladba Hrodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne,

0: Malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
1: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujeme.
2: Ne.
3: No, tak vlasy.
2: No, tak prosím, žádné narážky.

0: jedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
1: No jo, jo, jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
0: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: pán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to málo.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? Teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, glo, glo, glo. ji vyzumkneš a kde bude kašel, já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž, a to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
7: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
7: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
7: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
7: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
7: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce. A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého.
1: Stůj, Choupengu. Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
1: A včera?
8: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě probouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale.
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou Ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. Sbohem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte,
1: mám
0: pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišti, měl rád na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten vlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty vlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním seznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady vysíbevali kasárny, že, rusky. No, oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový... Taková elipsovita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbořiková už přes 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Parťáka, no.
0: Děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano, ano. Paní Jaruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam, ze které pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to, hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i ta látka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle znoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný, já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. Já nevím, ani jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letní byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těch let v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jožko, tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, měla jsem tam Angličáky, to bylo v takový době komunistický a to nevadí. A měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, neuslyšela jsem, maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili... Mm-hmm. S bratrance jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, šli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říkali, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho, a pak nám ho udělala k obědu.

0: jedu. A my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali, že ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant, jmenovalo se to na gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme se, tam jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali, tam ještě jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, no prostě a pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a jako a už jsme ho nechtěli, už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady jaký proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancemi nám, kolik nám mohlo být, takových 5-6 jsme běhali. Prostě po tom lese různě. A prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
1: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
0: My jsme tam babička a dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil. To byl steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
1: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
0: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ti děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
1: No ano, kde se odehrává, ale skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
0: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý,
1: ale šťastný,
0: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
1: Veruko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě. A byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici, tady v Kempu.
0: V Jedovnici, na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď, pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet, to jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. No. Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska, to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma, a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla tak asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci, tak ona tam byla, ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: to mě překvapilo,
0: a z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu, že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl. Jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. No a od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měli. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, teď si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazií a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byl nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malete. A no, prostě a vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne. To jako, to
1: a, Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti, no normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako, no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z roky pak už nepustí. To bylo zajímavé. Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti fakt a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový kocour Bikéš. Já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šedijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme sbírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to její zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice sbírat a myslím si, že jsme měli a chodili jsme se s kačenama a zůstama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková
0: chutnalo by to jinak stejně. Mm-hmm.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. Řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborový placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech. Která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Snímky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzou vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jedl s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak my s maminkou jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako. A prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí. Protože umějí anglicky, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: paní Marie, řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: A s tím jsem si, Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, viď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od čtvrtý třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to dodnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte, jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov. A na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylekají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30 před barákem a šli jsme cvičit, no. Tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. což vy asi nepovedete.

0: pochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
1: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky děkuju, dobré ráno. To už se blíží, za 1:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky neblednou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Aha. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory. Když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoutalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly a my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šíli jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrad Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni moc se
1: těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak se mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, bylo sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná, barevná, skleněná bánečka. No, co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tím, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladonké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytili ty kačenky a tam jsme se je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ti brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo. Na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí. Doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch. Knížka nádherná, krásná, no spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala, vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli a moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 14:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: Dobrou noc.
0: Telefon děkuji uložte vám a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuji vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: než...
1: Na prášek srdce rozmělní.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile-Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek má bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oči jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Aba ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru,

0: a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži Socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naši komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se sólisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

0: Vem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět

0: chvíle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mý číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: To mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
6: Od pumpu s nima!
8: Pitlové, udavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Čišníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Bez všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava, hlava, pozor na hlavu. Strašná díra, nebezpečná jízda, onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
6: Winkel, Nathaniel Winkel.
10: Sportovec, pane?
6: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
6: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvízdnu, pes stojí. Hvízdnu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Mil rád, pane, mil rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
13: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima, děvče, pane.
13: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlas jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
13: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
13: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolaro Fičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
13: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
13: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
13: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
6: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. $0.50 na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
6: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
14: Na světě je odjakživa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.